Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: chceš.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

čas. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Veď příběh nekončí, já dalej hrám a padám viac než stále.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba dvě, tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
4: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vyhrajte tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Vydržte, ještě si tady něco odkliknu. Já myslím, že je ideální čas na to odstartovat hodinu, tak ať písničky takzvaně nepřetékají. I ty, které milujete, ano, i dneska druhý červencový den a venku, no takhle, řeknu to tak, jiné počasí, než je ve studiu Rádia Čas. Člověk čekal, víte, co já vám řeknu, co jsem čekal a proč jsem teď trošku překvapen. Ježišmarja, všechno zlobí, WhatsApp nám nefunguje, to zase budu muset budit nějakého kolegu, technika. No, zatím to nevypadá dobře, ten start nového dne, ale berme to pozitivně, těšíme se na víkend, to znamená už čtvrteční ráno, už ve čtvrtek s tím začínáme otravovat a 2. července, to už jsem říkal, víc za chvíli, rozkoukali jsme se, bude 6, čerstvé informace s Honzou a já jdu domlouvat s technickým šotkům, pohodu všem, s Radimem.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Problémy jsou právě teď na Frýdecko-Místecku v obci Dobrá na hlavní cestě v centru obce. Tady bouralo osobní auto.

0: Na výjezdu na obec Šišma tady bouralo osobní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Balíčky z Číny už nebudou tak levné. Areál festivalu Beats for Love v Ostravě zaplavila voda. České tenistky postoupily do třetího kola Wimbledonu. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Levné balíčky z Číny podraží. Zásilky do 150 eur ze zemí mimo Evropskou unii už od července nejsou osvobozené od celních poplatků. Předpis podle televize LTV Plus nově ukládá zaplatit 3 eura za každou kategorii zboží.
1: Morava aktuálně.
0: Tisíce lidí dorazili do areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Začal tu festival elektronické taneční hudby Beats for Love. Bouřka s přívalovým deštěm sice v areálu zaplavila několik míst. Žádné větší škody ale nezpůsobila. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce otevírá modernizovanou ubytovnu. Podle mluvčí zařízení Dany Lipovské je o ní ze strany zaměstnanců velký zájem.
2: Vlastní ubytovací kapacita se nachází nedaleko nemocnice a je velkou výhodou pro nás jako pro zaměstnavatele. Možnost ubytování je oceňovaným firemním benefitem, který nám pomáhá zejména při náboru nových nebo zahraničních zaměstnanců. Jsme schopni poskytnout krátkodobé i dlouhodobější ubytování novým spolupracovníkům, kteří tak mohou nastoupit prakticky kdekoliv.
0: Rekonstrukce přišla na 33 milionů korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou 4-6, 7-5, 6-4. Dnešek bude jasný až polojasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 21 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.
4: No tak ten Radim Soběslav Bednář, to budu asi já, že ano. Takže já se děkuju za slovo, Honzi, však se ještě uvidíme už v této hodině. Teď upaluji za svými povinnostmi a vy ostatní taky. Pokud máte nějaké, tak upalujte, nebo s námi pracujte. Vy ostatní, kteří dovolenkujete nebo prázdňujete, užijte si to. Taky trošku čerstvější vzduch. Já už jsem trošku naznačil, venku se opravdu ulevilo. I Ostravu pozdravili. Sem tam déšť, sem tam hrom a blesk. V každém případě ve studiu rádia často znát není, jo? Protože stejně jako jsem si všiml včera v našem domě, ne přímo v bytě, ale v domě, ono to tak jako celé nasáklo to horko těch posledních 5 dnů, skoro týdne, takže stejně tak je jako v té místnosti, kde vysíláme, jsem myslel jako, že to bude fresh jako venku a ono ne, no, tak snad se vám nerozteču a dodám všechno, co potřebujete, no a třeba další hudební pozdrav. Ten bude patřit všem Patryškám. Krásné jméno máte. Celým Patricie, která zdobí kalendář právě dnes 2.7.2026. Radio Čas, hity, které milujete a doufám, že i pohodička, takže máte se fajn.

Jasně, že je to ráno plné muziky, pohody, jsem tam taky soutěží, ale já bych dodal malý tip na film prostřednictvím Rádia Čas už takhle z rána. Vlastně hned několik filmů mě napadá, ale rozhodně Já, robot, pokud jste neviděli. Will Smith v hlavní roli, to bylo v době, kdy ještě nezlobil a nerozdával facky na Oscarech. V každém případě Já, robot je dobrodružo, je to akční, je to vlastně kriminálka, trošku science fiction, všechno dohromady a hodně moc to souvisí s perličkou, kterou všichni jakoby ajťáci a nerdi už zaznamenali, že první neoroboti, a já budu konkrétně asi od One X Technologies, no to říkám správně, dorazí do domácností, ano, národa nejenom českého, ale prostě světového tento podzim, jo. Jsou to roboti, které si můžete pronajmout, vyzkoušet doma a potom v reálu vidět, jak vám vyperou, třeba i složí prádlo, umyjou nádobí, já nevím, zalijou rostlinky, takže jako pokud nemáte partnera, kterého jste si takhle vycvičili, nebo partnerku bohužel někdy, tak poslouží neoroboti. A já se oklikou ještě jednou vracím k filmu Já, robot, který je takovou esencí toho všeho a potom si člověk dobře rozmyslí, jestli by to šel nebo ne. Ale pozor, zase nemůžu být za starého páprdu a neříkat, že pokrok nejde kupředu, protože třeba ve zdravotnictví, o díky bohu za ty dary, co se občas dějí za zázraky, že jo. Tak jo, musím si uvědomit, 21. století pokrok, dokonce i díky tomu pokroku stačí zmátknout čudlík, nebo spíš jakoby myšku, levé tlačítko a spustí se další písnička, jo? Co si člověk nedozví s Rádiem Čas. Tak jdeme mačkat čudlíky a nejenom jeden a vám pohodu. A mimochodem, v rámci online jsme pro vás i na CZ Radio CZ.

Ještě před čerstvými horoskopy na Rádiu Čas, mimochodem, ať jsme tedy v obraze 2. červencové ráno, aktuálně za minutu 6:45, na Rádiu Čas s vámi radím, obvykle i s Lenčou, ale ta ještě odpočívá na Dovči v Praze, tak s tou se taky spojíme. V každém případě, ještě než si dáme čerstvou várku horoskopu, ať jsme připravení a i ranní skřivaní, no ať vás prostě slyší co nejvíc, tu první várku, tak letem, světem, internetem hodně se teď skloňují svatby všeho druhu. Jednak zítra, jestli to klapne a všichni pátrali dobře, jo, novináři a de facto i fanoušci, tak v New Yorku by se v Madison Square Garden nebo prostě někde v okolí měla vdát se svým milovaným Travisem Taylor Swift. Paní zpěvačka, velká událost, tisícovky pozvaných a bezpečnost, ježišmarja. Kevin Costner, co by bodyguard, by si tam přišel na své. Nicméně, ženice chce, a to už je takový zajímavější, kdo se vyzná v muzice, poznáte? Dobře, tak ještě jednu. Milovníci italského popu říkají ano, Albano, Albano, tedy v těchto ukázkách se svou bývalou partnerkou a manželkou, americkou zpěvačkou Rominou Power. Albano má tuším 83, no prostě pár let po 80. A teď vzkázal světu, hele, tak já se asi znovu ožením. Ale pozor, není to nějaká jako jednorázovka, protože se svou aktuální partnerkou, která je o 30 let mladší, Loredanou, už je od roku 99, mají za sebou další dva potomky, protože s Rominou měl 4 a hromady rozchodů. Takže teď prý pár let před 90, když to přeženu, zmoudřel a chce do toho opět prásknout. Jestli je to nátlak partnerky, anebo prostě muži zmoudří, což já bych teda byl asi důkazem v tak vysokém věku, no takže pánové, nikdy nevíte, a hlavně jak se říká, tak mladý, jak se cítíš. I když po ránu, jako co si budem, se většinou cítíme jako ten Albano na 83 a více, no. Tak já vás ňuňám, počkejte si na Milana a mějte pohodový čtvrtek.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Jsem vám něco slíbil, že? A zatím to neumím splnit, přesně řečeno, už na tom pracuju, ale já vám vysvětlím to všechno kolem. Radim, Radiočas, obvykle tady ve dvou, teď jsem jenom se spájil na dálku s Lenčou, ale pozor, jenom jsem jí natáčel zprávu, protože každý, kdo má dovolenku, i když u Lenče je to tak trošku polopracovní, dovolená, pracuje na sobě, je na tanečním workshopu, tak myslím, že ještě v takzvaném komatu a probudí se později. Kromě toho řeším WhatsApp Radiočas. Naši technici jsou úžasní, takže až dorazí, tak mi ho opraví, ale teď vás nevyzývám, ať píšete a podobně, protože bych si to nemohl přečíst a do těch restů jsem málem zapomněl připravit podkres pro dvorního astrologa Milana Gellnera. Teď jenom zkontroluji, jestli poslal správnou várku horoskopu pro druhý červencový den a poslal. Tak si poslechneme, jaký bude ten čtvrtek, protože včera, co si budem povídat, tam byly ještě dozvuky toho jahodového úplníku, který mě osobně dal teda hodně zabrat, nejenom na těle, ale i na psychice. A včerejšek tomu moc nenapomohl, ale to probereme už za chvíli. Milane, nějaký optimismus tam uslyšíme.
2: Radiočas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek by měl být dnem oproti těm předchozím o poznání příjemnějším. Ostré konflikty by měly mít stabilizovanější charakter, což ovšem neznamená, že by se neděli. Dařit se bude prožívané sexualitě, a to i té, která nebude mít zrovna legální charakter. Pozor si pak bude třeba dávat na podvody a podrazy s sexem podbarveného charakteru. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany dnes udělají nejlépe, když si svou kritiku nechají pro sebe. Býci hravě zvládnou komunikační šum ve vztazích a kozorozy by si měli dát pozor na přetížení. Lvi si užijí příjemného flirtování a erotického napětí. Berany čeká intenzivní setkání s krásou a možná i vášnivý sex a střelci dokonale uplatní svůj elán a charisma. Vodnáři s přehledem odhalí pravé příčiny rodinných rozevří. Blíženci prožijí bláznivé chvíle ve vstávajících vztazích a váhy potěší úspěch v kariéře. Tíři se díky své intuici vyhnou milostným rozmíškám. Hradci vyjdou z každé komplikace silnější a ryby najdou harmonii ve svém vnitřním světě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Teda pardon, jestli můžu. Já obvykle jako do toho nekafrám a moc horoskopy nekomentuju, občas jako s Lenčou děláme výjimku, ale teda teď musím. Milane, já ti absolutně věřím, nicméně milvy, pokud jste taky lvy, tak jste asi zaznamenali, že v posledním týdnu, jo, v těch tropech, jo, a mimochodem je to pravda, já jsem se opravdu tak cítil, jsme měli pořád nějakou sexuální vášeň, flirtování, občas nějakou nevěru, tak to se mi zrovna jako netýká, ale prostě puzení k takovým těm milostným činům. Máme ho i dneska. Jenomže Milan by měl vždycky jako dodat, kde najdeme ty lidi, kteří by s námi jako do toho šli, protože na to většinou teda. Rozumíme si, většinou musí mít dva a více, jo. Takže si to tak jako trošku zabrbala pod vousem, vy to máte doufám pohodovější a čiňme se, no.
0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Rádio Čas a skvělá muzika. Já doufám, že skvělá muzika. My si zatím stojíme napříč republikou, digitální i přes DAB+, jako televizní kanál na CZRadio.cz. Samozřejmě v celou čerstvé zprávy, které má dneska na svědomí v tom nejlepším slova smyslu kolega Honza Gavelčík. Honzi, ahoj.
1: Hezké ráno, ahoj rádio.
0: Dobré jitro, tak prosím tě, spalo se líp, trošku čerstvější vzduch, ne? Se změnou počasí. Pozor, tady
1: je to paráda.
0: Studio pořád vyhřáte, jako to budeme teprve zapínat, no, klimu.
1: Ale mi to připadá, že je to tady super.
0: Oh, mě povídej teda. Nicméně nemůžu se nezeptat, dneska vlastně si první kolo se ptám a pak mi docvaklo jako, že takhle, někdy si špatně mi vidíš, nebo?
1: No nevidím tě do očí, ale to nevadí, máme tady takové ty mikrofony a tyče, ale v pohodě.
0: Počkej, jak to bylo jindy?
1: No to já nevím.
0: Možná, dívej se, někdo seděl strašně malinkatý na
1: místě lenči. Jo, vidíš to.
0: Zkus to opravit a zvednout situaci.
1: Někdo tady měl vlastně nějakou mini návštěvu.
0: Ahoj, neměla tu Peťa děti? Včera odpoledne,
1: já nevím.
0: Na odpolední směně. No, v každém případě někdy zadaný si byl, že jo? Tak, asi takhle. Někdy.
1: A nebo zadaný?
0: Zadaný.
1: Ano, jo, no tak jo, jistě, no, tak každý.
0: No a během toho zadání vyzkoušel jsi právě s tou partnerkou jakoby oddělené dovolené, nebo ještě tohleto nemáš jakoby
1: to
0: takzvaně splněno?
1: Ono někdy je to možná lepší, ale zase pak je tomu člověku smutno. Mm-hmm. Na druhou stranu, když je ta dovolená společná, tak člověk musí zvážit veškeré takové ty aspekty, jestli to bude klapat, co ten druhý bude potřebovat, musí se tak nějak přizpůsobit, navíc třeba musí i trošičku jako vnímat určité jako rozpoložení toho člověka, zkusit se naladit.
0: Myslím, na spoustu
1: věcí.
0: Myslím, že to je náročná disciplína právě.
1: No právě, no, je to vyšší dívčí. Takhle.
0: Čím dál tím populárnější, takže vlastně ještě neozkoušeno v reálu.
1: Jakože dovolená zvlášť.
0: Systém oddělených dovolených, přesně.
1: No tak to jsem ještě teda nevyzkoušel.
0: Ale druhou věc si možná vyzkoušel, a pokud si pamatuju x let zpátky i za tým Rádia Čas, udělal si nebo takhle udělal, vyzkoušel jsi někdy roli animátora nebo baviče na dovolených? Že bylo něco takového?
1: Jo, no tak to jsem dělal pro nějaké cestovní kanceláře a vlastně jsem, kromě toho, že jsem tam dělal animátora, tak jsem tam dělal i diskotéku a pak jsem měl takový privátní let letadlem v kabině letadla s pilotem, poněvadž ten ředitel té cestovky znal toho kapitána. No jako byly zážitky.
0: A to si právě myslím, že je teda disciplína na druhou, protože tam jako nikdo nestojí o to, abys měl špatnou náladu a člověk se pořád musím usmívat, ne? Takže musel se hodně čekat.
1: No ale to je to, co mě baví, to je to, co vlastně dělám celý život a to bylo jako takové fajn, že prostě tím pádem jsem byl u toho moře a nemusel jsem za to platit a ještě jsem si užíval dobrou náladu a bylo to super.
0: Tak naši milí, my jsme to odstartovali, takže vlastně v dnešní době fenomén oddělených dovolených, jo, ne, jaké zkušenosti. Zatím prosím vás, hlavně Facebook, protože WhatsApp si dal malou demonstraci, ale dáváme ho dokupy, ale potom klidně jak písmem, tak slovem, číslo
1: 776612800.
0: S Honzou v celou čerstvé zprávy a zhruba za hodinu taky uvíš, nevíš, datem 2.7.
1: Těším se. Rádio Čas.

0: Tak jsme tady před chvílí na Rádiu Čas s kolegou Honzou Gavelčíkem načali i to, jak je důležité, alespoň u některých profesích, udržet ten úsměv a dobrou náladu, protože nikoho nezajímá, že máte nějaké bebí na duši, jo? Na těle to se hodně kdy projeví. Mi se vybavila včerejší událost a v podstatě vím, jakože žádná strana neudělala nějakou extrémní chybu, možná, že obě strany udělaly nějakou chybu, ale bylo to, mám pocit, o tom člověčenství a o tom lidství. Jo? Já mám kamaráda, který občas, když nemůže ze zdravotních důvodů, tak mu trošku pomáhám a tentokrát šlo v Brně, mimochodem, jo, já žiju v Ostravě, tentokrát šlo v Brně o vyzvednutí jednoho průkazu s plnou mocí, což bylo bez problému, ta byla vypsaná, měl jsem k tomu i potřebné doklady, takže jsem si udělal klasický výlet, mimochodem díky, na železnicích tentokrát všechno eňoňuňo, i klimatizace fungovala, dojedu na onen pracovní úřad v Brně, nejmenovaný, nebo aspoň nebudu specifikovat, jaké oddělení a podobně. Mimochodem dojel jsem ještě s řadou výluk v MHD, protože Brno se zkrášluje, takže ještě v tom horku to bylo také docela jako vyčerpávající. Dorazím na čas během přestávky, takže 20 minut si tam odsedím. Byl jsem první na řadě, což mi řekl lísteček. Potom se tady ozvalo tutut, volali číslo jiné paní, která se tam objevila až 10 minut po mně, ale dobře, tam říkají jako, že to si můžou určovat sami. Tak jsem čekal dalších 15 minut v pohodě, potom tam přijdu, říkám, jdu vyzvednout, paní říká, máte plnou moc, já říkám, mám. A říkám jenom, protože se tam platí poplatek za to převzetí nějakých 30 korun a zjišťoval jsem si to, teď moje chyba, jako v umělé inteligenci, jestli tam mají terminály, psali, že měli. Říkám, tak jenom, jestli můžu zaplatit kartou. Ne. Já říkám, prosím? No ne, ne, to, klidně mi dejte 500, ale kartou to prostě nejde, nemáme žádné terminály. Tak jsem ještě tak zkusil, jako vždyť to psali a podobně. A teď jsem uvažoval, jako jestli mám vysvětlovat ten příběh, jo, že fakt jsem přijal až z Ostravy kvůli toho a podobně, jenomže ta paní se tvářila tak. Už jsem se ani nechtěl doptat, jako kde je nejbližší bankomat, jo, který by byl zhruba asi 400-500 metrů, což taky jako takhle v Brně, kde se moc nevyznáte, by bylo složité, tak jsme se na to všichni vyflákli. Mi to teda zkazilo den, nakonec tam pojedu jindy, ale jak říkám, kdyby se druhá strana trošku víc nažila nebo usmála, tak by to byl příjemnější zážitek, no. Takže doufám, že vás tam, kde zrovna z té práce baví, mě jo, já si to užívám, už chybí jenom kave, úsměv na tvář, potkávejte fajn lidi v jakémkoliv počasí a ňunějte se. O tom to je a vlastně je to celé moto Rádia Čas, no.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Broken-hearted.

0: povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Krásné ráno s Radimem na Rádiu Čas. Nový den má 6 hodin 39 minut a ještě jednou pozdravy všem patrícím. Máte krásné jméno, užijte si svůj svátek. Když jsme pár dnů zpátky řešili chrápání, protože co si budeme povídat, bývá problémem prakticky každé druhé domácnosti, ne-li každé, tak jsme se dozvěděli, že praktikujete i oddělené ložnice, jo? A to někdy dokonce i v malých bytečcích a podobně. A člověk si říká, jako tam kam člověk chodí spát do ložnice. Tak jsme to trošku rozšířili, to slovo oddělení, a další fenomén. Poslední roky je to populární, dokonce i pár mých blízkých to praktikuje. Fenomén oddělených dovolených. Šli byste do toho, šli jste do toho, s jakými zkušenostmi a zážitky? Facebook Rádia Čas teď proběhne. Markéta hlásí, dámské jízdy ano, víkend, ale dovolené ne, dobře. Co Dana? Já jezdím s dcerkou na tábor rodiče s dětmi, což pro manžela není, raději doma a něco udělá a je to fajn. Jo, takže taková malá rodina, dámská, maminko dcerkovská jízda, že to byl obrat, že jo. Jak to má Pavla? Jakože my dva s manželem bez syna, ale jo, a docela dobrý, plánujeme zase. No jasně, protože takhle, ono to může být partneři zvlášť, ale někdy, a dokonce jsou pro to určené i speciální hotely, i rodiče zvlášť a děti, buď to třeba s babičkou na táboře nebo na nějakém příměstském táboře, jo, jo, taky se to praktikuje. No a Jana přiznala loni v květnu, manžel s kamarády na týden v Turecku, pánská jízda. Je tam smajlík, takže Jana to bere s humorem. Tak, jak říkám, trošku nás zlobí WhatsApp, ale brzy ho dáme dokupy, potom i číslo 776612800 a díky na každý, nebo spíš za každý váš postřeh, názor a zkušenost. Milujte se, nožte se, cestujte a užívejte hity, které milujete s Rádiem Čas.

Jo, Eva, božská Eva, nejen, že má za sebou Edeny a Slavíky, ale taky několikrát vystoupení na našich narozeninových koncertech, na megakoncertech pro všechny bezva lidi. Letos to bude zase trošku jiné hudební kafe, protože 21. listopadu v Ostrava aréně budeme hostit. Písnička od Europe, která si na svou slávu vlastně pár let počkala, protože Joey Tempest měl nějakých 17, ještě nebyl plnoletý, když si půjčil první syntetizátor a dokonce tuhletu písničku tak nějak už trošku předpřipravil. A nakonec měla sloužit, když kapela začala hrát jako úvod jejich koncertů, což zní velkolepě, jo? To je úplně geniální. Nakonec 25 zemí světa úplně dobila. Já si pamatuju tu horečku kolem toho, byla to jedna z prvních gramodesek, kterou jsme doma měli. A právě pánové, kteří letos slaví 40 let od tohoto počinu, úžasného hudebního počinu i stejnojmenné desky, vystoupí na našem Megáči a spolu s nimi i Lenny a Marpo, taky David Koller nebo Olympik. Takže 21. listopadu Cazradio.cz, to jsou naše webovky, tam běží předprodej, ano, i o prázdninách. Ale pozor, jo, když se řekne Europe, tak to rozhodně není jenom ta vypalovačka slavná. Mě vždycky bavila i Kerry, která byla na stejnojmenné debutové desce, tedy The Final Countdown, takže bychom teď trošku zvolnili. Ale to třeba ne, i v tom ranním schonu. Takže kafíčko, snídaně, tedy pokud máte prostor a užívejte. Rockeři dělají geniální balady. Dobré ráno, Moravo.

0: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Na Rádiu Čas právě teď, no tak takhle, není to zrovna pozvánka do Louvru, spíš do Berlína, ale rozhodně je to obraz, o kterém se hodně mluví a mě přitom hned napadlo několik myšlenek. Takhle, bývalá německá kancléřka Angela Merkel, tuším 4, skoro až 5 roků po odchodu z funkce, odhalila svůj oficiální portrét, prostě obraz, který se potom stává součástí západoněmeckých kancléřů právě v berlínském sídle místní vlády a dlouho vybírala, komu to svěří a nakonec dala na mladou krev a je to mladý, tuším, že 28-letý malíř Jeremis, no to říkám správně, no a společně na tajňačku spolupracovali rok, že jo, protože tam musíte stát modelem, aby nakonec ten obraz v takovém legendárním modrém saku, kostýmku sako je to, na zlatohnědém pozadí odhalili. Jo, je to typická Angela, obraz, který vůbec neuráží, ale mě spíš zaujalo, protože teď oslavila 72. narozeniny a byla na slavnostní vernisáži odhalení toho obrazu, že vypadá výborně a mám dokonce pocit, že líp než za svých jakoby úřednických let, ale člověk už potom nemá ty nervy, že jo, takže kdybyste chtěli skouknout nebo dokonce si zajet do Berlína se podívat, máte slabost pro západoněmecké státníky, tak o, jak je libo. No a další info, to už nechávám oficiálně na Honzovi, Rádio Čas za 5 minut 7 a doufám, že pohoda tam, všude tam, kde se nacházíte a posloucháte nás.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které miluje.

0: kilogram za 11,90 a máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
2: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
3: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
2: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
3: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
2: dělá tak neromantickou hudbu.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
5: S problémy musíme počítat v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku. Na hlavní cestě uprostřed obce boural autobus s osobním autem. Problémy jsou právě teď taky v Brně, v ulici Souběžné. Tady u požáru zasahují hasiči. Na Brněnsku pozor taky v obci Modřice, v ulici Brněnské. Tady se srazila dvě osobní auta. Nehoda se řeší taky na Přerovsku, na trase Pavlovice-Šišma, kde bouralo osobní auto. A s komplikacemi musíme počítat i na dálnici D2, na trase Brno-Lanžhot. Před odbočkou na Břeclav stojí odstavené nákladní auto.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Na další tropická vedra si počkáme. V Ostravě má vzniknout luxusní hotel. Fotbalisté Ostravy v přípravě porazili Kroměříž 3-1. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Dalších tropických veder se teď bát nemusíme. Předpověď se změnila a bude chladněji. Teploty 30-stupňovou hranici nepřekonají a s příchodem nového týdne klesnou ještě níž. Po neděli naměříme na nejvýš 25 stupňů Celsia.
6: Morava aktuálně.
5: V Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
7: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tady zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictví vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
5: Na nedostatek hotelů v krajském městě často upozorňují i pořadatelé akcí. Zaměstnanci krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají od včerejška větší komfort. Sloužit jim začala opravená zaměstnanecká ubytovna. V objektu nedaleko nemocnice je ve třech podlažích 22 garzonier a dva byty 2 plus KK.
6: Rádio Čas, sport.
5: Fotbalisté Baníku Ostrava zvládli premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým. V úvodním duelu přípravy porazili po obratu Kroměříž 3-1. Olomouc se pak se slovenským celkem Skalicí rozešla smírně, a to bez branek. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po sedmé pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem.

0: hity, které milujete.
1: Každý to vidí jinak. Pavlína napsala na Facebook Rádia Čas, co jsme s manželem spolu, tak ne. A ani bych to nechtěla. Hanka napsala, ano, vyzkoušela jsem a je to báječné a hlavně relax. Dneska se vás ptáme na fenomén oddělených dovolených. A je jedno, jestli to vezmete tak, jako že dospělí a děti zvlášť, anebo právě partneři, jo, kdy chlapi jdou na pánskou jízdu a dámy sami, anebo každý prostě tam, kde ho to baví, dokážou si o tom povídat, nerozdělí je to a tak dál. Takže je to vaše parketa, zkuste nám napsat zatím, jak říkám, Facebook, až bude WhatsApp zase v pořádku, protože ty tak trošku pospinká. A zlobí, tak vám dám vědět. Radím Sobislav Bednář jmenové, za tým Rádia Čas vám přeju krásný pohodový čtvrteční den a další muzika připravena. Bylo 7.

Já se dojímám jen co to čtu, ale další perlu prostřednictvím Rádia Čas chci uvést právě tohletou ukázkou od Františka Branislava. Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do našich prstenů. No, budeme v tom pokračovat. Snubní prstýnky, pokud se lidi opravdu mají rádi, tak jsou symbol velké lásky a řada lidí je prakticky nikdy nesundává. Já jenom, že v Americe ve státě Michigan se odehrál takový příběh, dá se říct poklad z půdy, ale trochu naopak. Instalatéři měli výjezd do jednoho nákupního centra, protože se tam cosi ucpalo, takže čistili, no a mimo jiné našli prsten, opravdu ztracený prsten v potrubí, a říkali si, jako můžeme najít majitelku, ale protože je doba sociálních sítí, tak to tam prostě zveřejnili a velmi rychle prostřednictvím prodavačky, která si pamatovala, že dámě před 10 lety spadl do záchodu snubní prsten, tak prostě našli i jeho majitelku. A je to krásný příběh, protože to nejsou mladí lidi, ale dáma, která donesla i doklady, jako důkaz toho, že to je opravdu ona, tak se vdávala už v roce 1965, takže letos začínají s manželem 61. společný rok a před těmi 10 lety při nehodě prostě ono to uklouzne a podobně, to opravdu oplakala, jo. Takže happy end, mimochodem oba pořád spolu a lásky kopec až za roh, no. Takže jako nikdy nevíte, kdy se vám přihodí takový malý kousek štěstíčka, i když už si myslíte, že celý život a i ten celý den je na píp, jestli si rozumíme. Takže optimismus i prostřednictvím Rádia Čas, pohoda a hity, které milujete, stále s Radimem. 7:08, dobré ráno, Moravo. Oh, kapesník by to chtělo.

0: Čas. Mega léto Rádia Čas.
1: Moji milí, jdeme rovnou na věc. Až jednou ze dne stačilo to tak. Asi netřeba představovat. Je to zlý, je to zlý, když nikdo nemá. Jedna hodně aktuální. A tenhle ten svět byl lepší než teď. Pořád vám není jasno. Ale dám si rád, a i když děláme chyby. Marek Ztracený. Někteří dobývají Edeny, to už má za sebou, on hodlá dobít Letenskou pláň. Takže letos 7. srpna, opravdu v prázdninový čas, měsíc a nějaké drobné a můžete být u toho v rámci megaléta, protože dva volňásky pro vás rozdáváme. Teď nikdo nikam volat nemusí, asi víte, jak to probíhá, když ne, tak připomenu. Skládáme tajemnou větu, má 4 slova. Stačí poslouchat od rána, třeba i od teď až do odpoledne právě Rádio Čas za naše kolegáčky. A vždycky jako dodáme další část oné věty, která dneska začíná slovem každý. Takže každý, slovíčko každý a potom ty další vás můžou přenést na Letnou. Doufám, že v takovém ideálním letním počasí, aby se tam člověk úplně neupekl a ten mega koncert Marka Ztraceného si 7. srpna užil na plno. Ještě jednou, slovíčko každý, startuje naši soutěž a já vám přeju hezkou hru a odpoledne hodně štěstí. Fuj, fuj, fuj.

0: Pozdravení raní, někomu spíš na dobrou noc s Rádiem Čas a Radimem. Já vás zdravím. Dneska se ptáme všech posluchačů Rádia Čas, co vy a dovolené, takzvané oddělené, jo? Že prostě každý si jede, buď to s partou přátel, nebo prostě solo a potkáte se až doma a povídáte si o tom. Protože jsou připraveny čerstvé horoskopy, tak jsem trošku koukal na znamení zvěrokruhu, která k tomu nejvíc stíhnou, jo? K tomu solo cestování, kdo s tím nemá problémy. No a třeba úplně na celé čáře jsou to Střelci, mimo jiné kolega Honza, tímto zdravím do redakce, za chvilku se uvidíme, uvíš, nevíš. A taky vodnáři, jo, ti to mají vždycky takové jakoby objevné a originální na spousty různých způsobů. Jinak hlavou proti zdi a hlavně třeba do zahraničí nemají problém cestovat touto cestou berani, blíženci, protože ti si to vždycky vykomunikují. A docela mě překvapili i pany, protože ty, když už mají jet sami, tak si to zorganizují tak, jakože vlastně nikdy se necítí sami a všechno běží podle řádu. Jasně, že občas to neovlivníte, co ten osud zamýšlí, ale tahle ta pětice, no, a Střelci a vodnáři na prvním místě, tak schválně mi potom můžete potvrdit, jestli to pravda je nebo ne, ale vy už čekáte na čerstvou várku, že jo? Máte jí mít 7.18, hezký nový den.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Čtvrtek by měl být dnem oproti těm předchozím o poznání příjemnějším. Ostré konflikty by měly mít stabilizovanější charakter, což ovšem neznamená, že by se neděli. Dařit se bude prožívané sexualitě, a to i té, která nebude mít zrovna legální charakter. Pozor si pak bude třeba dávat na podvody a podrazy s sexem podbarveného charakteru. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany dnes udělají nejlépe, když si svou kritiku nechají pro sebe. Býci hravě zvládnou komunikační šum ve vztazích a kozorozy by si měli dát pozor na přetížení. Lvi si užijí příjemného flirtování a erotického napětí. Berany čeká intenzivní setkání s krásou a možná i vášnivý sex a Střelci dokonale uplatní svůj elán a charisma. Vodnáři s přehledem odhalí pravé příčiny rodinných rozevří. Blíženci prožijí bláznivé chvíle ve vstávajících vztazích a váhy potěší úspěch v kariéře. Štíři se díky své intuici vyhnou milostným rozmíškám. Hradci vyjdou z každé komplikace silnější a ryby najdou harmonii ve svém vnitřním světě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz.
5: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.

0: Pozdravení ranní, rádiové, plné muziky, ale doufám, že i dobré zábavy a třeba se dozvíme i něco nového. Za tým Rádia Čas, Honza Gabelčík, ještě jednou krásné ráno, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: Už druhý červencový den, takže prázdniny v plném proudu, dokonce i s fajnovým počasím, uleva trošku po těch tropech, takže bychom jukli do kalendáře. Dneska se ještě ptám já a ty zítra, že budeš?
1: Já se ptám zítra, ano.
0: Posledně, když ses připravoval minulý týden, tak si říkal, že už několik dní dopředu a podobně, tak jak to vypadá teď ta příprava?
1: No, už vlastně v ten okamžik, kdy ty mi to řekneš, protože tím, že já těch povinností mám tak strašně moc, tak se to různě kupí, tak já se to různě odfajfkovávám, tak už jsem na tom začal pracovat.
0: Tak jo, tak dnes je dnes, pojďme se podívat a třeba se rozvíme i něco nového.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: V roce 1891 skončily práce na Petřínské rozhledně, později byla tady oficiálně otevřena, no a protože Petřín zmiňuje i slavná písnička Láska je láska.
1: Lucie Bílá.
0: Tak mě zajímá přesně tak, kdo ji zpívá.
1: Hana Zaňáková.
0: Chceš doplnit ještě?
1: Ne. Jenom no počkej, a ještě vlastně s někým, počkej, ale já to věděl, Věra Špinarová tam zpívá dokonce. Ne, ale já mám pocit, že tam měla nějaké vokály, ne? Počkej, ne, tak někdo jiný slavný, ale pusmi to.
0: Už nechci.
1: Jo, více, Ilona Čáková, no vlastně máš pravdu.
0: Uznáme, hned se zamyslel, takže to uznáme. Kdo složil tuhle pecku?
1: Láska je láska.
0: Aha. Tak slavná spolupráce ve své době Lucie Bílá a...
1: No, to byly ti dva, co různě uváděli... Ty superstar, takový celkem zlobivý byli,
0: to zase...
1: žena a muž, ne, ti ne?
0: Svého času manželský pár to byl.
1: No.
0: Ano, tak.
1: Ondřej. Mi trošku, Ondřej, já vím, Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová.
0: No tak jo, budeme dneska uznalí. Hele, a zkus mi doplnit jenom část textu, jo. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý,
1: po Petříně se válej, šílenci celý Prahy. Démon! Tak, oh, baby. Tak.
0: Jo, dobrý. V roce 1958 vládní komise schválila de facto tvar nového osobáku, pozdější Škody 1000 MB. Mě ale zajímá, z kterých zemí jsou původně tyto značky. Mám pro tebe tři, jo?
1: Mm-hmm.
0: To pojedem prostě víš, nevíš, jo? Porsche?
1: No, já a auta, že?
0: To jsem nevěděl.
1: Počkej,
0: jsem
1: Porsche, nevěděl. Porsche. Nápověda?
0: Ne, říkám, to jedem jenom jako jestli víš, nevíš.
1: No. Že by Amerika?
0: Já myslel, že Francie. A je to Německo.
1: Německo, čověče.
0: Aston Martin. Nebo Aston Martin, to řeknu po česku klidně. Malou nápovědu?
1: No.
0: Prýbývá hodně spojován tento vůz s agentem 007.
1: Já nevím, no tak Amerika.
0: Tak Velká Británie.
1: Velká Británie, dobře.
0: A Volvo?
1: Německo.
0: Abba, Roxe...
1: Švédsko?
0: Jo, tak to uznáme přesně tak, ano. V roce 1419 Portugalci objevili ostrov Madeira. Jeho hlavním městem je...
1: Nápověda, posluchači?
0: Chceš posluchače?
1: No, anebo dej nápovědu.
0: Tak dobře. Buď je to Funchal, Rabat, Dakar nebo Vaduz?
1: Rabat.
0: Ne.
1: Vaduz?
0: Ne, tak je to Funchal, je to no, ten první.
1: Já viděl, že Dakar to nebude, no.
0: Tebe by lákal ostrov věčného jara, protože tam jsou teploty víceméně prý pořád, tak jako akorát.
1: No tak já beru ty teploty kolem 20, to je dobré na kolo a tak dále, ale zase mám rád plavání a mám zase rád i zimní sporty, takže jako lákalo by mě to třeba na měsíc.
0: V roce 2005 proběhla série koncertů Live Aid na podporu boje proti chudobě. Mám pocit, že dokonce tady byla i televize v redakci a že jsem na kousek koukal. S řadou hvězd první velikosti, kteří tady zpívali pro dobrou věc a mimo jiné i tato zpěvačka. Víš, kdo vystupoval taky?
1: To je Madonna.
0: Yes.
1: Live Aid, to miluju, to je úžasná atmosféra.
0: Přesně tak, dneska je i světový den UFO. Víš, co tato zkratka znamená z angličtiny?
1: No, nedefinovatelný objekt, jakože objekt, ale to F, jakože flying, letající, ano.
0: Ano, neidentifikovatelný letající objekt, pojem o tom měl. No a teď já vím, že to je taková uvej parketa, ale jsou to jako fakt pojmy, jo. Tak zkus mi ještě doplnit názvy filmů právě s tématikou UFO, mimozemštěnou a tak dále. Den?
1: Nezávislosti, to jsem viděl.
0: Blízká setkání?
1: Třetího druhu.
0: Dívej se. Ten třetí nevím, jestli budeš znát, s Tomem Cruisem v hlavní roli, tam bojoval právě proti těm, kteří nás napadli. Válka?
1: Zufony.
0: Zlatý. Tak to je válka světů, ale jinak teda myslím, že jsi to dal se ctí to dnešní kolo.
1: To je všechno?
0: Je to všechno.
1: No, tak to je paráda, to beru.
0: Hromada otázek a zítra ve stejný čas si akorát vystřídáme role. Honzi, hezko.
1: Těším se, Rádio, děkuji. Rádio Čas.

Prostřednictvím Rádia Čas, mimochodem krásné ráno všem, bych se teď chtěl podělit o jednu červnovou, ano, už je za námi, červnovou dánskou tradici. Na druhou stranu si myslím, protože u nás je to spojeno spíš jako s podzimními tradicemi, že bychom se mohli nechat inspirovat, ale jako sem tam vidím nějaké rodinky, ale Češi na to moc nedají a je to pouštění draků, jo. U nás pořád jenom víceméně takový ti klasičtí, ale ve světě, jaké mají podoby, jak jsou roztomilí, jo, a podobně. Zkrátka, na dánském ostrově Fonø, snad to říkám správně, se uskutečnil před pár týdny, vždycky v červnu to probíhá, jeden z největších festivalů létajících draků na světě. Sešlo se na 5000 účastníků z 26 zemí a oblohu rozzářili a mimochodem měli krásné počasí, více než 25 000 draky. Různé velikosti, malé i velké, a někteří inspirovaní třeba i slavnou piňátou, což je mexická tradice, byli napuštěni tak, jakože dětem potom dolů padaly cukrátka a sladké. Mně to přijde krásné ještě v kombinaci s hezkým počasím, které by taky jako v rámci třeba babího léta u nás mohlo být, jakože, že bychom se mohli někdy inspirovat ve světě, že jo, a nebrat jenom někdy ty špatné věci, no. Tak jak pouštím optimismus po vás, pomocí draků jsme přivolali i trošku více osvěžující počasí, které podle dlouhodobější předpovědi nám na Moravě a ve Slezsku zůstane přece jenom o trochu déle, takže začátek prázdnin pro ty, kteří chtějí i dýchat během léta, ano. A jinak radím, za celý tým přeju krásné ráno a hezký nový den, 7:35.

0: Koukám se na zajímavá čísla, která se týkají dnešního tématu. Pozor, platí nejenom ráno, ale celý čtvrtek, jo? Takže dneska řešíme fenomén dovolených, ale jestli jste už někdy zkusili praktikovat oddělenou dovolenou. V rámci respondentů, tak napříč republikou 10 až 15% rodin nebo párů říká, že si to někdy vyzkoušeli a většinou 6 z 10 párů, nebo tak samostatně muži a samostatně ženy, dávají přednost České republice. Jinak nejčastěji čistě statisticky zajíždíme do Rakouska a Itálie, pokud si chceme tedy odpočinout od protějšku, anebo občas dospěláci od dětí, jo. Nicméně já to nechám na vás, pomalu se nám plní Facebook Rádia Čas, takže pište, co vy a oddělené dovolené. WhatsApp, jasně, můžete tam napsat, já to uvidím později, ale trošku nás zlobí, takže naši technici ho dávají už dokupy. Tak si říkám, že bychom ho teď mohli nahradit a já vás docela rád uslyším. Takže zavolejte, trošku popovídáme, samozřejmě i k dnešnímu tématu a když tak vyberu nějaký hezký song z playlistu Rádia Čas a můžete ho někomu poslat. Teď jedinečná možnost, úplně jedinečná, mluvit s Radimem. 776 12 800. Rád vás uslyším.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, krásné ráno všem, nový příspěvek na Facebooku Rádia Čas, nebo jeden z nových, Eva píše, ano, přítel s kamarády, na dovolenou zvlášť, a já se sestrou zvlášť, nevidím v tom problém. I o tom to dneska je, tak v přímém přenosu taky nějaký ten hlásek na živo takzvaně, linka je obsazená, Oline, slyšíme se, zdravím do Kopřivnice.
1: Ano, slyšíme se, zdravím všechny, kdo poslouchají, všechny.
0: Mimochodem, to je úleva, co, to počasíčko?
1: No je to teda, jako to bylo šílený ty vedra, to...
0: Nepovídejte, já jsem padl za vlast a měl jsem hlavně strach o ty své nejbližší, tak já doufám, jasně, léto ještě bude, jo, ale že už to dáme trošku víc cestí. Tak jak to máte vy s těmi dovolenými, teda nevím, jestli ještě jezdíte nebo jezdil jste, ale praktikoval jste někdy tu oddělenou?
1: Určitě jo, protože to je takový, někdy říkám, oddych od takového toho společného, furt něco dohromady dělat a tak dál, když si jako nestěžuju, ale je to přínosem. Samozřejmě jsou jedinci nebo dvojice, které jsou fixované na sebe takovým způsobem, že vlastně neudělají bez sebe ani krok. To je jasné, dá se to pochopit, ale takové to, jak se říká, krátkodobé odloučení vůbec není na škodu, si myslím.
0: Takže odděleně palec nahoru a teď, když jste tak jel, tak jste jel solo nebo třeba s jinými kamarády a podobně?
1: Tak já jsem jezdil tak půl na půl, vždycky jsme se někde setkali s někým, já jsem takový, že komunikativní, já nikoho neodmítám, prostě seznamuji se celkem rychle, takže je to.
0: Nejste v blížencích, Oline?
1: Jsem blíženec.
0: Že jo, ale tak pozor, tak vy jste ukázkový, tak jako dva mám v životě, velmi, velmi blízké lidi a teda z toho, jak jste to řekl, říkám, musím se zeptat, no.
1: No jasně, blíženec je dvakrát, že jo, a ještě se někdy říká, že ti dva jsou zase dvakrát, jo.
0: A čím jste máte plánet ještě, jak je to povýšené, takže dodatečně mimochodem ještě jakoby vše nejk narozeninám, že jo, to musou být pár dnů nebo týdnu zpátky.
1: Ano, je to, no necelý měsíc.
0: No.
1: Tak na Medarda, tak já to řeknu takhle přímo.
0: To se dobře pamatuje, přesně tak. Stejně jako můj kamarád, no. Tak já děkuju. Další palec nahoru pro tedy oddělené dovolené. A plány na dnešek už trošku s více osvěžujícím počasím?
1: No za chvilku jdu k zubaři opět teda, protože jsem tam další domů nevěděl, protože přes ty lázně a tak dále, tak já potřebuji tam něco vyřešit. No a jinak přijedu domů a mám rozdělanou nějakou práci pod pergolou nebo zaizolovávám takovou roletu, tam mám, když prší, tak mě pršilo dovnitř, jako, tak jsem tam dal takový posuvný šíbr z toho Lexanu a no tak prostě hraju si tady kolem baráku a samozřejmě musím nakouknout do včela, protože v noci už jsou vyvěšené brady venku z těch česen, to znamená, že těch včel je tam hodně, takže mají zřejmě všechno plný, tam musím zkontrolovat, jestli to není náhodou na vytočení a kdyby to bylo, tak jim pár rámečků veznu, vytočím, ať tam mají trochu místa. Prostě takový obyčejný pohodářské duchocovské starosti.
0: No, obyčejný, neobyčejný, navíc jako nadšený včelař, jak jsme slyšeli, takže ať se dílo daří, hlavně foukám na ten zub a rád jsem vás slyšel, Oline. Mějte se krásně.
1: Díky moc, mějte se moc krásně, přeji pěkný den.
0: Caz Radio CZ i do světa, pozdravy všude tam, kde posloucháte Radio Čas a hity, které milujete, jedeme dál.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

teď jsme byli všichni schovaní ve sklepech, že jo, a v bytech a u větráků, ale normální léto se nám vrací, teploty budou tak akorát, takže bychom mohli zase více randit. Navíc je čas festivalu, různých akcí, tak proč to nevyužít a nezaflirtovat? Já tady mám čerstvý vzkaz, ona jako z toho vyšla i studie, od něžného pohlaví. Pánové, prosím vás, víc než 75% mladých žen do 30 a dejme tomu 65-68 žen o něco starších, dejme tomu po 30 a výš, by chtěli, ať je oslovujete více, ale opravdu oslovujete. V dnešní době sociálních sítí se víc lajkuje a píše přes aplikace, posílají obrázky a tak dál. A ženy touží po tom starém dobrém, hele, ahoj, líbíš se mi, nešla bys na kafe, nebo právě teď v dnešní době na festival a tak dál, tak to využijte. Nebo můžete zamachrovat a pozvat třeba na koncert Marka Ztraceného. Jo, já jenom připomínám, že v rámci megaléta

0: benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Komplikacemi musíme počítat v Ostravě na dálnici D1 ve směru na Bohumín. Tady se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu a můžou se tvořit kolony. Velké problémy jsou v Brně. Na ulici Líšeňské osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda je se zraněním. V Brně je taky pozor v ulici Jihlavské, kde boural autobus s osobním autem. A nehoda se stala taky v Modřicích na Brněnsku v ulici Brněnské. Tady bourala dvě osobní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Výše superdávky se dál zvyšuje. Karvinský šikmý kostel prošel proměnou. O postup do třetího kola Wimbledonu zabojuje pět českých tenistů. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Průměrná výše superdávky dál roste. Ještě v březnu se pohybovala kolem 5700 korun, teď už se blíží k 7000 hranici a přibývá i lidí, kteří ji berou. Teď jde o bezmála 44 000 domácností, o 10 000 víc než v březnu.
2: Morava aktuálně.
1: Vyhledávaný šikmý kostel v karvinské části Doly prošel obnovou. Skončila tu rekonstrukce střechy a fasády. Památku teď zdobí původní historické barvy, tedy šedá, bílá a červená. Kostel patří k nejvyhledávanějším v Moravskoslezském kraji. V Olomouckém kraji přibudou další cyklostezky. Hejtmanství totiž podpoří všechny žádosti o dotace, které si na jejich stavbu podala města a obce, kde všude se tak cyklisté dočkají novinek. Nám prozradí mluvčí kraje Eva Knajblová.
3: Peníze zamíří například na stavbu cyklostezek do Pavlovic, pojetí na Prostějova, Mohelnice nebo do Štěpánova, kde musí stavbaři rekonstruovat cyklolávku přes Oskavu. Obec Lutín získá peníze na vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty, která propojí místní části Třepčín s Lípami.
1: Všechny projekty podpoří kraj celkovou částkou 16 milionů korun.
2: Rádio Čas, sport.
1: Ve Wimbledonu bude dnes usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a s teplotami od 22 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 8. pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.
5: Je 8, krásně se nám to sešlo, před pár dny oslavil, a tak to můžeme prozradit u chlapa, jo, 56. narozeniny, konec konců, každý si to umí spočítat, slavný ročník 1970, že jo. Michal Malátný a spol, Činasky a spousta dalších hitů, které milujete, stále s Radimem. Mimochodem, obvykle přejeme to Dobré ráno Moravu ve dvou, ale Lenča užívá zaslouženého volna, i když, jak mi prozradila, teď docela padla za vlast, protože Prahu si spojila i s tanečním workshopem, který je i pro profíky, a i když Lenča tančí božsky, tak říká, že občas je to teda maso. No však probereme po víkendu.

říkáme to často a stojíme si zatím pomalu už 28 let s vámi, hity, které milujete, a jedním z nejskloňovanějších men tohoto týdne, hlavně ve světě, tam to prožívají opravdu hodně, je blížící se svatba, možná zítřejší svatba, Taylor Swift. Tak kde nakonec bude, jak moc bude hlídaná nebo naopak veřejná, to se necháme překvapit, ale málem by zapadlo to, že Taylor se dočkala před pár týdny ještě jedné velké pocty, protože ve svých 36 letech se stala nejmladší ženou uvedenou do americké síně slávy skladatelů. Tam se totiž můžete dostat až 20 let od první oficiální vydané písničky. To jí táhlo na 17, nebo bylo to kolem 17, když vydala country pecku Tim McGraw. Ano, protože Taylor začínala jako country zpěvačka.

Jo. Tehdy se přestěhovala s rodiči do Tennessee, do Nashvillu a prostě tím načichla, i když později změnila směr, tak jako pořád je to podpisovka typická Taylor a ta bilance, ať už si každý o ní myslí něco trošku jiného, tak ta je jasná. Takže od této chvíle, jo, ročník 89, 12 alb, 187 písniček, 14 cen Grammy, z toho 4 v kategorii album roku. A uvidíme, co bude dál, protože Taylor se vždycky nechává inspirovat vlastním životem, tak já doufám, že ta další deska bude velmi oslavná na téma manželství, láska a tak dál, vzhledem k tomu, co už jsem říkal před chvílí. Tak i vy, milujte se, množte se, tady je budoucí nevěstinka a pro vás další hity, které milujete, s Radimem na Rádiu Čas.

0: Pohodové čtvrteční ráno s Radimem na Rádio Čas, na Facebooku další příspěvek na téma dovolená, přesně řečeno oddělená dovolená, jako jestli jo nebo ne, vyzkoušeli jste. Boženka, nikdy bych nejela bez přítele, všechno děláme spolu, sekání trávy, údržba zahrady, domu a tak dál, takže i tu dovču spolu jsme dobrý tým. Já vám to zaklepu, to zase jako neříká každý pár v současnosti, takže díky moc za názor, za chvilku probudíme nebo v průběhu dopoledne i WhatsApp Rádia Čas, který nás trošku zlobil, takže tam budou další příspěvky a těším se na ně. Ale jako zasondovali jsme trošku i v ulicích Moravy a Slezska, tak uvidíme, protože zatím je to takové 50-50 na ty vaše zkušenosti, jo?
1: Já si teďkom asi neuvědomuju žádnou takovouhle situaci. Já bych to třeba přirovnala k tomu, když jdu někam s holkama, ne? Nebo já nevím, jako prostě jeli jsme třeba minulý rok na rozlučku od kamarádky do Budapešti vlastně na 3 dny nebo na 4 a bylo to jako úplně super, taková dámská jízda, takže jo, já si myslím, že to je fajn takhle jedno.
2: No ještě ne, to na za ně nenapadlo. Upřímně řečeno, většinou jsme spolu, anebo jo, a i s dětskama, jo, takže většinou jezdíme všichni.
3: Tak, no tak, ano, tak. Já jsem ano, ze vnučkou jela. Manžel ten zase byl nemocný, nemohl, že na nohy, tak...
4: Ne, to ještě ne.
5: Ano, bylo to super.
0: No, někdo tak, těším se na další příspěvky a potom, až pojede WhatsApp, tak vás taky rád uslyším, však víte. 8 hodin, 10 minut, nový den si žádá čerstvé horoskopy, Milan Gellner v záloze už za chvíli. Radio Čas.

0: Ve čtvrtek ráno vždycky říkáme, že se těšíme na víkend, ale teď to vlastně bude doslovné, protože zítra odstartujeme de facto prodloužený víkend, že? Svátek nám tentokrát přišel, státní svátek na neděli, dobře, stane se, ale i na pondělí, takže řada z vás, pokud nemáte oficiální dovolenou, si minimálně jakoby ten víkend prodlouží o jeden den, pokud máte tu možnost, tak jako v uších s rádiem čas a hlavně dosyta i počasí má být tak akorát, abychom si užívali veškeré radovánky. No a ve čtvrtek se na to chystáme, na všechny možné způsoby, takže opravdu 12 různých možností a vy se zařiďte podle toho i s astrologem Milanem Gilnerem.
1: Rádio čas. Rádio čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Čtvrtek by měl být dnem oproti těm předchozím o poznání příjemnějším. Ostré konflikty by měly mít stabilizovanější charakter, což ovšem neznamená, že by se neděli. Dařit se bude prožívané sexualitě, a to i té, která nebude mít zrovna legální charakter. Pozor si pak bude třeba dávat na podvody a podrazy s sexem podbarveného charakteru. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany dnes udělají nejlépe, když si svou kritiku nechají pro sebe. Býci hravě zvládnou komunikační šum ve vztazích a kozorozy by si měli dát pozor na přetížení. Lvi si užijí příjemného flirtování a erotického napětí. Berany čeká intenzivní setkání s krásou a možná i vášnivý sex a střelci dokonale uplatní svůj elán a charisma. Vodnáři s přehledem odhalí pravé příčiny rodinných rozepří. Blíženci prožijí bláznivé chvíle ve vstávajících vztazích a váhy potěší úspěch v kariéře. Tíři se díky své intuici vyhnou milostným rozmíškám. Hradci vyjdou z každé komplikace silnější a ryby najdou harmonii ve svém vnitřním světě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilner.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pozdravení do všech koutů Republiky České, do světa a vlastně i kousek za roh, protože spousta mých známých občas vyjíždí nejenom za kulturou, každoročně, to vysvětlím za chvíli, ale také za pravidelným odpočinkem na Lučínskou Štěrkovnu, což je od naší centrály, tedy od Ostravy, co by kabenem dohodil. A zkrátka, kdybyste chtěli užít typicky letní den, pozor, dneska třeba pro krásnou procházku, další dny pro sluníčko, koupání, osvěžit se u vody, zasportovat si, zarelaxovat, tak právě Hlučínské jezero to jistí. Já jenom připomínám, že v rámci Megaléta už jsme rozdávali i na Štěrkovna Open Music, která bude, no, startuje za 3 týdny, opět ve velkém stylu, tak jsme rozdávali volňásky a spoustu dalších pro vás chystáme. Tak jenom letošní, já nevím, co mám vypíchnout, jestli program, jednotlivé interprety, protože to bych tady byl jako na 100 let, ale tak, když jsem to zmínil, štěrkovnamusic.com, za mladou krev René Dank, ale v neposlední řadě taky Kapitán Demo. Ježišmarja, to je, beru Den pod ní, Kamil Střijavka a spol, Bára Poláková, Ježiši Kriste, další den, koho vypíchnout, Michala Horáka, Ben Kristoval, No Name, taky Činasky. Chcete další? Víte co, štěrkovnamusic.com. Když jsme u těch onlineů, i my jsme pro vás na cazradio.cz a to by bylo, abych si nevytáhal triko, jenom připomínám, že i v čase prázdninovém, dokud je čas, můžete nakupovat lístky na náš narozeninový megakoncert, který bude pravda až po prázdninách, ale zase je to největší událost letošního podzimu. V čele z Europe hlavním zahraničním hostem, takže kdyby něco, co z Radio.cz, hala se plní, není to fráze, mrkněte, nakupujte a těšíme se na vás.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-ostrava.cz.
5: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas.

0: Hit.
1: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas s Radimem. Druhý červencový den všem patriškám, patricím, krásný svátek. Bože, jaká je to úleva, tropické teploty, opravdu i teplotní rekordy, o které vlastně nikdo nestál, a také čekání na bouřku, pravda, někdy byla vydatná až moc, no ale teď už další, tak akorát řekl bych příjemné letní dny. Nicméně fenomén El Niño o sobě dá si ještě vědět, to nebudeme naivní, jakože že tím by to končilo. Tak jedna oficiální novinka, jenom připomínám, že Český hydrometeorologický úřad bude prý jednodušeji právě od července informovat o případných velkých změnách teplot, návalech, horka, o tom, koho nebo kterou sféru, jestli lidí nebo infrastruktury, to má ovlivnit nejvíc. A kdo by se chtěl ještě připojistit, tedy pokud jste řidiči a nějak můžete ovlivnit výběr svého vozu, hlavně barvy, tak čísla říkají, že takové černé auto v

0: Tahle studie je takový krásný komentář, ono jich tam víc, jo. Ale Damian napsal, mám bílé a černé auto, ale v obou je horko jak v péčko. Jo, rozumíme si. To nechci tady být vycinkáván, takže prosím vás, ať už máte bílou, černou nebo zlatou, je mi to úplně jedno. Hlavně dobrý dojezd do cíle, dávejte na sebe pozor a ňuňám na dálku.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Na Rádiu Čas dneska sonduju a vlastně i mý kolegáčci sondujeme, jak to máte, jak se stavíte k takzvaným odděleným dovoleným. Jo? Buď to můžeme rozdělit jakože rodiče zvlášť, děti zvlášť, anebo samozřejmě i mezi partnery, jako pánská i ženská stránka, každý bokem. Jestli máte tu zkušenost, tak se s námi podělte. Mimochodem, tak si říkám, jakože seznamovat se všeobecně nebo jakoby vztahovat ve světě slavných, to musí být o nervy, protože přece jenom každý ví, když jde do toho, jakoby, co jste zač, co si

0: pás píše a tak dál. A třeba Angelina Jolie přiznala teď během premiéry nového filmu, že po rozchodu s Bradem Pittem, a to už bude pomalu 10 let za chvíli, tak ještě nebyla na rande, že se spíš věnovala rodině a potřebovala se dávat dohromady, takže řekl bych, že už by byl největší čas. No, nejsme Angelíny a Bradové, jsme normální lidi a možná bychom o tom mohli i popovídat. Takže co vy a oddělené dovolené, jestli je nějaká zkušenost? Pojďme se svěřit i telefonicky, já vás totiž rád slyším a když máme to léto, tak pojďme udělat výjimku. Linka je volná, brnkněte, popovídám a když tak přihodím i nějaký hit z playlistu Rádia Čas. 776612800, rád vás uslyším.
1: Rádio Čas. Hrajeme.

0: Spojení funguje, linka Rádia Čas obsazená a no, nebude tam hlucho, naopak velmi příjemný hlas. Jani, slyšíme se, dobré ráno za tým Rádia Čas.
1: Dobré ráno, zdravím.
0: Dobré jitro, tak já už jsem sondoval trošku bokem, takže nebudu dělat hloupého. Janča je v autě a jede do fitka, jo? Tak se nemůžu nezeptat, je to oblíbená disciplína nebo spíš tak trošku nutnost to fitko?
1: No, v tom případě obojí. jako ráda tam chodím, ale ty účinky ještě nejsou takové, jak bych chtěla, no.
0: Chodíte,
1: trápím se ještě.
0: Chodíte mezi lidi nebo do nějakého soukromého, kde máte ten privátní prostor sama pro sebe?
1: Zatím mám teda soukromé, mám výborného trenéra Mirka, takže má se mnou za tu trpělivost, ano.
0: Jo, výborně, tak takhle je to nejlepší, to by vyhovovalo i mně. Jani, už jsme to trošku načali, tak fenomén dovolených, ale těch oddělených. Máte nějakou zkušenost, šla byste do toho, povídíte, přeháníte?
1: Mám, tak jak jste před chvilkou říkal, tak já preferuju teda všechny tři varianty, to znamená rodinou i s dětma. Mm-hmm. No s dětma, chci na to, že budou mít letos 18, takže s našimi habanama, ale s tou s náma jezdit, takže to ještě chci do té doby využít.
0: To je dobré znamení vždycky, ano, ano. Mm-hmm.
1: Takže s dětma, potom s manželem jezdíme na motorce, jezdíme motorientáky, takže to máme takové svoje víkendové akce, kdy jsme spolu sami dva, je to taky super. A potom jezdím s kamarádkou Lenčou, za 14 dní na správě čeká společný 5-6 dní, prostě vyrážíme vždycky po České republice, jedeme spolu už takhle po 6. a je to taky super, že si prostě odpočineme od těch svých rodin, děláme si, co chceme, jak chceme, když chceme. Jsme obě dvě takové stejné střely, takže hodíme ráno baťušek na záda, přijeme večer úplně zničené, takže to je super, takže každá dovolená má svoje a neměnila bych.
0: Člověk je trošku v jiné roli, že jo, než v roli té manželky a partnerky a maminky a podobně a může tam být sám za sebe.
1: Přesně, je to super.
0: Máte ještě nějaký cestovatelský dluh v rámci toho Česka, jak říkáte, že ho vždycky s kamarádkou projezdíte, jako je nikdo, kde jste ještě nebyla, protože já se přiznám, těch míst je spousta a stydím se, no.
1: Strašně moc, jako opravdu se snažíme, už jsme byli třikrát na jednom místě, že jsme jezdili severní Čechy, vždycky bydlíme v Kravařích u České Lípy, tam je, prostě máme všude krásně, jo, i když jsem tam byla už třikrát, projezdili jsme hodně, protože pak jezdíme od rána do večera, těch míst tam je tolik, že to není možné, aby člověk projel všechno. A kde mám teda velký rest a tam jsem ještě nikdy nebyla, tak je prostě jsou Jižní Čechy.
0: No.
1: Jižní Čechy, Šumava.
0: No, přesně, tak, to je jedna z mých položek, přesně tak. Studený odchov, krása, příroda, tak je. Budeme si postupně plnit, pro vás hlavně dneska.
1: Ano.
0: Nic si nenatáhnout, pozdravíme vašeho trenéra, pustíme mu písničku, ať je na vás zlatý. Ani moc děkuji za hezký pokec, a kdybychom se náhodou neslyšeli, což myslím, že ne, ale tak krásné prázdniny, užívejte.
1: Vám taky, mějte se hezky, na
0: dobré ráno a sportu zdar.

0: Milovníci kultury si teď užívají opravdu svoje festivaly v Ostravě, například Beats for Love, taky na dveře klepe aktuální Karlovarský festival, který se opět vrací mimochodem i do Mariánských lázní, takže bude na více scénách. Mimochodem letošní ročník nabídne nejdelší film přes 3 hodiny, to jsme zvyklí, že jo, třeba u Avataru nebo Pánu prstenu a podobně. A nejkratší film letošního ročníku bude mít 4 minuty, ale mám pocit, že kromě toho, že bude plno a ideální počasí, proto abyste mohli korzovat, občas popíjet i nějakou tu minerálku a tak dál, tak jako skvostná herecká sestava. Hlavními hvězdami ročníku 26 Dustin Hoffman. Rok mu zbývá do 90, takže na to se všichni těšíme. Mimochodem osobně si přál, aby se rozhodně promítal jeden z prvních filmů jeho kariéry, film Absolvent. Harvey Keitel, moje milovaná Juliette Binoche, takže kráska z Francie, mimo jiné i herec Kevin Bacon, spousta další, třeba i Magda Vašáriová se objeví, takže husina až za rohem. Já před chvílí zmiňoval ty svoje cestovatelské dluhy a Karlovy Vary, tam jsem taky nepolíbený, ale myslím, že bych si zajel spíš někdy v zimní sezóně, protože teď je tam na mě moc lidí, no však mě znáte. Takže prosím vás, jestli se chystáte, dejte nám potom zpětnou vazbu z nějakých těch zážitků, nejenom filmových, ale i setkání s celebritami, protože občas jsme jako báby na Vavlači. Je 8:45, no a k tomu kopec muziky. Pohoda a hity, které milujete, to je naše jistota s Rádiem Čas a teď i Radimem.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
4: Vždyť jich znám tuny moderních slečen.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Megaléto Rádia Čas.
1: Nenechte se rušit, já jenom jeden rest, ale vlastně je to dobrá zpráva, protože když rádi občas zapomene, tak je to většinou průšvih, ale tentokrát vlastně vás obohatím, protože jsem si dneska trošku prodloužil směnu, jo, tak čas dovolených a podobně, kolegáč si záskoky. Budeme spolu až do 11. hodiny, a tak ne Aleš, ale já přidám druhé slovíčko v rámci tajemné věty, kde dneska tedy hrajeme o poklad. Já jenom připomínám, že za tým Rádia Čas dneska odpoledne rozdáváme v Megalétě dva lístky na Marka Ztraceného a na Letnou, jo, jako co si budem. 7.8. to bude opravdu velké, doufám, že počasí vyjde tak akorát, abyste si to užili. No, první slovíčko už jsem pustil do světa, do éteru, a je to slovíčko každý, a to druhé, mám ho pustit ještě teď před 9. ven, tak jo, tak začněte skládat. Já si ho jenom musím najít, já tady mám spoustu otevřených poznámek a jakoby dohledat tu správnou chvíli, to je hrozné, bože můj, to bude někde víc nahoře, jo, velké drámu kolem toho dělám, ale teď je to neplánované. No a to druhé slovo je den, takže první půlku věty už máme, každý den. Každý den, no a zbytek opravdu až dopoledne nebo odpoledne s našimi kolegáčci. Hezkou hru!
2: Nosím černý

0: Na dnešní otázku, docela nevinnou takovou ze života, poslední době je to docela populární, oddělené dovolené, to znamená partnersky a někdy občas jako rodiče zvlášť, děti zvlášť, se vás ptáme, jak to máte a Šárka napsala na Facebook Rádio Čas, já ani nevím, co to slovo dovolená znamená. No, upřímně já taky ne, poslední roky už jo, jakože si pár dní volna vezmu, ale pořád mimochodem, výčitky, pořád jako, co si beze mě počnou, pozor, jako já si nemyslím, že jsem star, spíš naopak, jako a podobně, ale takové to, jakože dělám něco, já nevím, že mě zavřou za to, jakože jsem si dovolil volno, takže nevím, Šárko, ve které jste skupině, ale rozumím vám. Pavla napsala, jakože my dva s manželem bez syna, ale jo, a docela dobrý, plánujeme zase. Ne a neumím si to ani představit, píše Hanka, takže asi šťastně zadaná. Takže jen houšť, jak říkám, dáváme dokupy WhatsApp, rády a čas, brzy můžete přispět i tam, vlastně můžete přispět i teď, akorát já budu schopen si to přečíst za chvíli. Zůstáváme společně, takže radím moje maličkost za všechny krásné dopoledne, patřícím hezký svátek, no a čerstvé info stále obstarává kolega Honza Gavelčík. Dobrý den!
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Moravskoslezský kraj vypravil do Beskyd novou autobusovou linku. Fotbalisté Ostravy v přípravě porazili Kroměříž 3-1. Dobré čtvrteční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší za posledních 65 let. Průměrná teplota 19 stupňů byla o 2,5 stupně vyšší než normál let 1991 až 2020. Nejvyšší průměrná červnová teplota byla v roce 2019, druhá v roce 2003.
1: Morava aktuálně.
0: Autobusem se teď do Beskyd dostaneme mnohem jednodušeji. Moravskoslezský kraj přidal novou sezónní autobusovou linku mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry. Zároveň posílil i stávající spojení na Bílou. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce otevírá modernizovanou ubytovnu. Podle mluvčí zařízení Dany Lipovské je o ní ze strany zaměstnanců velký zájem.
2: Ta vlastní ubytovací kapacita se nachází nedaleko nemocnice a je velkou výhodou pro nás jako pro zaměstnavatele. Možnost ubytování je oceňovaným firemním benefitem, který nám pomáhá zejména při náboru nových nebo zahraničních zaměstnanců. Jsme schopni poskytnout krátkodobé i dlouhodobější ubytování novým spolupracovníkům, kteří tak mohou nastoupit prakticky kdykoliv.
0: Rekonstrukce přišla na 33 milionů korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava zvládli premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým. V úvodním duelu přípravy porazili po obratu Kroměříž 3-1. Olomouc se pak se slovenským celkem Skalicí rozešla smírně, a to bez branek. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a s teplotami od 22 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po deváté pokračuje čtvrteční, teď už dopoledne na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem.

0: které milujete.
1: Honza nejenom ve zprávách Rádia Čas, ale dneska se činil taky ve Víš, nevíš a myslím, že jakože má velmi sympatickou bilanci. No však v této hodině uslyšíte. Ještě jednou připomínám, co vy a oddělené dovolené. 10-15% jako českých párů si to občas dopřává, někdy pravidelně, tak jak se k tomu stavíte vy? Pardon, vy. Pište, nahrávejte, chtěl jsem říct. No, v průběhu dne i WhatsApp číslo 776612800. Příjemné dopoledne s Radimem a užívejte čas s námi.

0: Příjemné dopoledne ve společnosti Rádia Čas. Já mám taky příjemnou společnost v redakci dneska Honza, ale taky Marcelka Fabiánová. Ahoj Marci, ahoj, ahoj.
1: Hezké
0: ahoj.
1: Ráno, ahoj.
0: Tak prosím tě, neboj se úvodu, protože opravdu nehodlám koukat do tvého soukromého světa. Nicméně chci se zeptat, jestli jsi někdy praktikovala s kýmkoliv, třeba i když jsi s někým chodila, tak takzvanou, protože dneska je to fenomén, neboj se, fakt se neboj, takzvanou oddělenou dovolenou. Prostě každý
1: ano,
0: zvlášť.
1: Ano.
0: A pozor, jsou dvě možnosti vlastně. Buď to já a partnerka zvlášť bokem a někdy taky jako rodiče zvlášť a děti prostě jdou na tábor, příměstský tábor nebo k babičce. Takže povídej, přeháněj.
1: No tak myslím, že co se týká těch partnerských vztahů, takže ty oddělené dovolené jsou spíš takovým fenoménem těch pozdějších jakoby vztahů.
0: No.
1: Jako když už ten člověk je v takovém tom zralém věku, protože když máš kolem 20, 30, tak to jsou ty plamínky lásky a to prostě je toho člověka chceš pořád muckat, takže chceš
0: být s ním. Mám pocit, že oni jsou ale teď víc tolerantní, jo? Protože spousta lidí má kamarádu a oni to prostě ví, takže chlapi si jedou na tu pánskou jízdu, někde na tu chatu se popíjí.
1: Jo, tak pánská a dámská jízda, to mám za to, že to je něco jiného.
0: Jo, takhle.
1: To je jako, jak se říká, v každém věkovém období. Ale jako v tom partnerském vztahu, že každý si jede sám, to si myslím, že to je spíš jako až v tom pozdějším věku. A co se týče dovolených třeba nebo toho odděleného, těch oddělených prázdnin dětí a rodičů, tak to si myslím, že to je fajn a taky u nás to bylo, protože já jsem s bratrem třeba jezdila každý rok na tábory a rodiče jezdili na dovolenou. A myslím si, že to i tak upevňuje ten vztah.
0: Mimochodem, ty jsi ráda s Marcelkou, protože já říkám, jako, že já jsem zrádil docela.
1: Se sebou?
0: Ano, není to jako, že jsem sám, ale prostě umím se sebou být a dokonce si tam jakoby cestovat do té Prahy a pobít si, tak máš to podobně?
1: No, tak to je zase taková záležitost spíš těch introvertů, kteří si vystačí sami se sebou, mají takzvaně bohatý vnitřní život, takže dokáží vidět to, co třeba ti introverti nedovedou, protože ti jsou zase nabíjeni ti extroverti jsou zase nabíjeni tím okolím, těmi lidmi, takže oni pořád potřebují něco dělat, potřebují mít ty vnější věmy. U nás introvertů to nehrozí, protože my máme to svoje a taky se třeba někdy nebo nikdy o to ani nedělíme.
0: A neříkej, že tě okolí špatně nečte, protože ty máš teda dobré mimikry a taky si každý myslí, že jo, že si takzvaně do světa holka.
1: No právě, ale to máme všichni lidi i v rádiu.
0: Většina zoboru, že?
1: Přesně tak, ale i v těch médiích, že nebudu jmenovat, ale mám taky určité kolegy, kteří vypadají, jo, jako super, prostě dokážou moderovat kdeco, ale musí být i sami se sebou.
0: Takže prosím vás, povídejte, přeháníte, jak to máte vy, jako lepší antre jsme mít nemohli, Facebook, kdykoliv i WhatsApp, 7766 12800. Marcelko, díky, jaké počasí si nám přinesla, protože bože můj, člověku se ulevilo.
1: No ale tentokrát to počasí bude mít Honza.
0: Ne, myslím všeobecně, protože jsi teď dorazila do práce a jakože udržela si tu linku toho, jakože žádná změna, takhle to
1: ano,
0: myslím.
1: Ano, tak v tom případě máš pravdu.
0: A hezkou směnu.
1: Jo, děkuju.

0: půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyd.com nebo na sociálních sítích.
3: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Jeden za druhým, hity, které milujete s Radimem na Radio Čas. Já vám přeju krásný den, druhý červencový počasí. Spíše jarní, že jo, dneska, ale pořád ještě to slavíme, pořád si říkáme, jo, tak už je to tady, už můžeme vyjít ven, nadechnout se a nepřijdeme úplně mokří až za ušima. No nicméně, ať jsme oficiální, dnešní den ozdoblo jméno Patricie a taky pár zajímavých vědomostí a dat a osobností v dnešním kalendáři. Víš, nevíš, v mém podání zodpovídal kolega Honza Kavelčík a já myslím, že má krásnou bilanci, tady je důkaz.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: V roce 1891 skončily práce na Petřínské rozhledně, později byla tady oficiálně otevřena, no a protože Petřín zmiňuje i slavná písnička Láska je láska.
2: Lucie Bílá.
0: Tak mě zajímá přesně tak, kdo ji zpívá.
2: Hana Zaňáková.
0: Chceš doplnit ještě?
2: Ne. Jenom no počkej, Lucie. A ještě vlastně s někým. Počkej, ale já to věděl. Věra Špinarová tam zpívá dokonce. Pusmi to.
0: Už nechci.
2: Jo, více, Ilona Čáková, no vlastně.
0: Hned se zamyslel, takže to uznáme. Hele, a zkus mi doplnit jenom část textu, jo? Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý,
2: po Petříně se válej, šílenci celý Prahy. Démon! Tak, oh, baby. Tak.
0: Jo, dobrý. V roce 1958 vládní komise schválila de facto tvar nového osobáku, pozdější Škody 1000 MB. Mě ale zajímá, z kterých zemí jsou původně tyto značky. Mám pro tebe tři, jo?
2: Mm-hmm.
0: To pojedem prostě víš, nevíš, jo? Porsche?
2: Já a auta, že?
0: To jsem nevěděl.
2: Počkej,
0: jsem
2: Porsche, nevěděl. Porsche. Že by Amerika?
0: Já myslel, že Francie. A je to Německo.
2: Německo, čověče.
0: Aston Martin. Nebo Aston Martin, to řeknu po česku klidně. Prý bývá hodně spojován tento vůz s agentem 007.
2: Mhm. Já nevím, no tak Amerika.
0: Tak Velká Británie.
2: Velká Británie, dobře.
0: A Volvo?
2: Německo.
0: Abba, Roxe...
2: Švédsko?
0: Jo, to uznáme přesně tak, ano. V roce 2005 proběhla série koncertů Live Aid na podporu boje proti chudobě s řadou hvězd první velikosti, kteří tady zpívali pro dobrou věc a mimo jiné...
2: Je Madonna.
0: Yes.
2: Live Aid, to miluju, to je úžasná atmosféra.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Odpoledne by mělo být polojasné až oblačné, místy může i sprchnout. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia.
2: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Letem světem internetem, kde je pro vás i Radio Čas na cazradio.cz jsem našel informaci, nebo takhle, já už jsem to slyšel z více zdrojů, hlavně od influencerů a nebo shopaholiků, kteří opravdu nakupují ve velkém věci, které ani nespotřebují a většinou jako mimo země Evropské unie, nevím, jestli jste to slyšeli, ale s červencem, platí nové pravidlo Evropské unie, víte co, já vám to řeknu za chvíli, protože my tady něco řešíme technicky a teď mi zmizely podklady a nechci dělat jakoby chytrého a jenom tak vařit z vody, tak schválně jenom takové lákadlo. Co se změnilo, to se dozvíte už za chvíli na Radio Čas, nervy moje. Technický šotek dneska úřaduje ve velkém. Radio Čas.

0: Tak když už jsem tak jako neplánovaně nalákal, i když tak extrémně jsem to prodlužovat nechtěl, ještě jednou zmíním novinku, která mě zaujala. Tady hlavně spousta lidí, kteří rádi nakupují ve velkém a levně ze zahraničí, většinou Made in China. O tom mluvila už hodně dlouho dopředu, ale s červencem přišla změna od Evropské unie. Nové clo ve výši zhruba 73 korun, prostě 3 eur na levné zásilky právě ze zemí mimo Unii. Přesně řečeno jsou to balíčky do hodnoty 150 eur. Přitom jako takhle neplatí se balíček samotný, ale jednotlivé položky v něm, jo, takže občas se to může pěkně prodražit. No tak uvidíme, jestli dál budeme shopaholikovat, nebo prostě už budeme myslet na strýčka příhodu, ale to byla taková jedna taková technická. Můžete mi potom dát vědět, jak moc to prožíváte nebo ne, protože mám pár známých, kterým to cinká, většinou třeba i na pracovišti, jakože zrovna dorazil balíček a že by si ho měli vyzvednout a tak dál, a potom směňují a vyměňují a reklamují. Já myslím, že to je nová vášeň. No tak lidi, hlavně s rozumem, protože i víte, že tohle to může být diagnóza, regulární závislost, že jo. Já jsem pro vás nakoupil a zadarmo posílám další hity, jak říkám, vydatné, ale bez kalorií a hlavně zadara. Hity, které milujete s Radimem na Rádiu Čas. Krásné dopoledne a pohodu. Hlavně pohodu nám všem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Příjemné dopoledne s Rádiem Čas, Radimem, když už jsme u těch men, tak patřícím, patřiškám, krásný svátek. No a speciální pozdravy taky na Valašsko. Hodně se teď zmiňuje obec Karolínka a vlastně oblast Velkých Karlovic, protože včera jste si tam opravdu, já mám pocit, že jste sezbírali všechny možné bouřky, které kolem nás šly kolem, tak na jednom místě dokonce nejenom silné přívalové liáky a opravdu hektolitry vody, ale taky kroupy, které pokud se nepletu, ani pár hodin poté nerostály v relativně jako letním počasí, takže straně brali lopaty, jak píšou novinky.cz. No, já doufám, že ty další dny budou moudřejší, že si opravdu jako dopřejeme počasí, při kterém se dá dýchat a fungovat. Takže pohodu nám všem na Rádiu Čas, ty, které milujete. No a za chvíli další část tajemné věty, protože v rámci megaléta dneska hrajeme o velký zážitek. Dva lístky na Marka Ztraceného na Letné už 7.8. Zůstaňte s Rádiem Čas a dozvíte se víc před celou čerstvé zprávy a pohodu všem.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Aktuálně se zdržíme na hlavním tahu z Ostravy do Opavy v Nových Sedlicích na křižovatce ulic Opavská a Hlavní. Tady nefungují semafory a tvoří se kolony, buďte proto opatrní. Problémy jsou taky na dálnici D48.

0: Eur ze zemí mimo Evropskou unii už od července nejsou osvobozené od celních poplatků. Předpis podle televize LTV Plus nově ukládá zaplatit 3 eura za každou kategorii zboží.
1: Morava aktuál.
0: V Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město chce prodat pozemky na Sajlerově nábřeží u řeky Ostravice. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
2: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tedy zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictvím vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
0: Na nedostatek hotelů v krajském městě často upozorňují i pořadatelé akcí. Dostat se do areálu fakultní nemocnice v Olomouci je teď komplikovanější. Tento týden tu probíhá výměna dosluhující vrátnice u vjezdu v Hněvotinské ulici a na IP Pavlova. Práce potrvají až do soboty.
1: Rádio Čas, sport.
0: Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Dnešek bude podle meteorologů polojasný až oblačný, místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů. Tolik zprávy, po desáté pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádio Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
4: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem a neb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Já se opakuju, ale opakovat musím, protože to je krásná cena. Pro každého z vás je připravena jedna velká výhra. Přesně řečeno, můžete si vybrat ze všech těch možných výher v rámci Megaléta a potom zase dát přednost dalším, ale myslím, že dneska bude velký zájem o dva volné vstupy na Letnou.

začátku srpna, 7. srpna to bude, kdy jí hodlá dobít Marek Ztracený se svým koncertním programem. Takže skládáme tajemnou větu, abyste tam mohli být, potom odpoledne až kolegové dají pokyn, abyste volali v daném pořadí a dovoláte se a tu větu řeknete, dva lístky jsou vaše a co nám schází. Máme už první polovinu a že jste to vy, ještě jednou opakuju, zapište si ji, protože potom už to nechám opravdu na kolegovi Alešovi, případně na kolegovi, který dorazí po mně v 11 hodin. Tak otvírám si poznámky, vy taky. Každý den, to je půlka tajemné věty Rádia Čas, která vás může dovést na koncert Marka Ztraceného. Každý den. No a já vám přeju za celý tým hezké a hravé dopoledne. Rádio Čas.

Dopolední čas s rádiem čas a samozřejmě taky WhatsApp. Já jsem ráno prozradil, že nás zlobil technický skřet, tak jsem se bál, že žádná z vašich zpráv nedorazí, ale oni ano, jo, dorazili a já mám z toho velkou radost. A všechno funguje tak, jak má, takže kdyby něco 7766 12 800. Dneska se vás taky ptám, co váš názor na oddělené dovolené, tak se podíváme právě touto cestou, jak jste přispívali. Co se týká dovolených, tak ty už 32 let praktikují jedině bez manžela, dřív s dětmi, potom s kamarádkama nebo nejradši sama, to si pak člověk opravdu odpočine. O, tak tomu říkám upřímnost. To byla posluchačka Radka. Jinak jsme zmiňovali taky, že nejvíc jsou takový solisté v rámci dovolených Střelci a Vodnáři. Načež zareagovala, a teď nevím kdo, křestní jméno tu není, ale jako Střelky je ideální dovolená, je opravdu samostatně. Odpočinu si urovnám hlavu, takže potvrzujete. A ještě jedna taková trošku ze života a zároveň vás můžeme pozvat i na televizní obrazovky, kde pak jí mám. Tady. Dobré ráno, radíme sobě Slave. Žádnou konkrétní akci ve výhledu nemám, ale právě jsme s manželem na dovolené v Třebíči, aha, takže spolu. A než vyrazíme na hrad Krakovec, sleduju televizi Relax a pohodové rádio Čas. Je milé vidět vás naživo. Je to pozdrav od Milady. Mimochodem, je to tak, no, záznam našich rán, doufám, že toho nejlepšího, že ne úplně všechno, je společně s Lenčou, najdete na Relaxu v ranní kávě s rádiem Čas. Každý všední den, myslím, že dopoledne opáčku a sem tam i o víkendu si nás můžete najít, kdybyste si to náhodou chtěli dát i s obrazem. Takže tak, Rádio Čas, když jsme u té propagace, kdykoliv i online na cazradio.cz a další muzika připravená, hity, které milujete, dneska dopoledne s Radimem.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libo volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
3: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast

0: Říká se, že 9 z 10 písniček je o lásce. Nevím, jestli 9 z 10 zajímavostí, které pro vás máme, ale zmíním teď dvojku a teď nevím, jako jestli bychom si z ní měli brát příklad. Ona je Angela, on je Ivan, jsou známí i z televizních dokumentů o lidech, kteří pokořují hranice adrenalinu, protože jsou lezci a občas lezou i tam, kam nemají, doslova do písmene, jo? V každém případě teď před časem neoprávněně vyšplahali na vrchol Empire State Building, mimochodem včetně vrcholového stožáru, jo? Takže opravdu jako si sáhli na hranici. Všechno si to zdokumentovali, mám pocit, že tam proběhla i žádost o ruku, ale otázkou je, jestli tenhle ten důkaz lásky a taky pokoušení osudu se jim vyplatí, protože skončili ve vazbě a hrozí jim obvinění z vniknutí a riskantního chování, a to tedy velmi velkého. Takže jak říkám, z některých zajímavostí si nebrat příklad, ale spíš takový šuplík nikdy víc, anebo třikrát měř a jednou les, doslova do písmene. Tak uvidíme, co z toho bude, přesně řečeno pro vás nic, vy buďte v bezpečí tam, kde jste, na pracovišti, nebo třeba v síti, pokud si užíváte dovolenou a prázdniny a pohodu s Rádiem Čas. Mimochodem, počasí nám bude přát?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne by mělo být polojasné až oblačné, místy může i sprchnout. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Krásné, taky trošku cestovatelské dopoledne s Rádiem Čas. My si dneska povídáme o tom, jestli jste otevření dovoleným, takzvaně odděleným. Jasně, že to můžou být partneři každý zvlášť. Facebook, WhatsApp 776612800. Můžete napsat svůj názor a můžete to vzít i taky tak, že někdy jedou jenom dospělí, to znamená rodiče a děti jsou třeba u babičky na příměstském táboře nebo na oficiálním táboře. V tom případě už fungují hotely jen pro dospělé a není v tom nic jakoby chlupatého, jak se říká, mají většinou takové přízvisko anglické adults only, nebo jak jsme říkali česky adults only, kde opravdu ta věková hranice je, no, v horším případě 16, většinou 18 a více. Zkrátka, pokud vyžadujete klid, relax a opravdu jenom dospěláckou společnost, tak už se dá najít a dokonce i v České republice, jo. Tak jenom tak bokem pro výlety všeho druhu, cestovatelské, pro túry, zkrátka pro nějaké ty letní akce vám doporučíme i dobrou stravu, protože to je základ, že jo, abyste nikde nepadli za vlast takzvaně a od toho je tento týden, krásně se nám to sešlo, i další díl jste s rozumem, o víkendu si dáme opáčko, ale Eva Rigler, hledat, co naznačí už teď. Předávám slovo, jinak k svačině dobrou chuť.
1: Léto je tady a spolu s ním i cestování. Takže ať už vyrážíme k moři, na hory nebo jenom na víkendový výlet, můžeme jít zdravě, udržet si štíhlou linii a hlavně se přitom cítit dobře. A to je základ. Benzínky a fast foody jsou sice hodně lákavé, ale ono to jde opravdu i jinak. Ideálně si připravte jídlo už doma. Zabalte si svačiny plné bílkovin, vitamínů a zdravých tuků. Oříšky, semínka, proteinové tyčinky nebo třeba taková zajímavá varianta domácí humus mrkví. Všechno zkrátka, co obsahuje bílkoviny, vlákninu, minerály a je to dobře skladovatelné a přenosné. A pozor, důležité je myslet na vodu. Zní to sice banálně, ale voda je prostě základ. A na cestách máme velmi často tendenci zapomínat pít. Takže vždycky mít láhev s vodou po ruce. Nejlépe neslazenou samozřejmě, sladké perlivé nápoje nebudou tou nejlepší volbou. A pokud chceme mít dostatek bílkovin a vyhnout se fast foodu, tak si můžeme připravit jednoduché proteinové bomby. Například pečená kuřecí prsa, vařená vajíčka nebo kotáž s čerstvou zeleninou. Proteiny nás totiž krásně zasytí a dodají tu potřebnou energii na další letní dobrodružství.
0: No, tak si říkám, co by Eva v rámci toho jeste s rozumem říkala na zmrzku, kterou si včera koupila, nebo spíš jako mi dala ochutnat moje kamarádka Gabča. Taká malá krabička, hele, jako upřímně, složení by Evu určitě potěšilo, protože samé jako dobré ingredience. Chutnalo to po makové zmrzlině, trošku opravdu esence nudlí s mákem a ještě s úžasnou višňovou zálivkou nebo topem, takže jsem takhle decentně ochutnal. A kamarádka říká, já jsem to koupila ve slevě, to výborné, já říkám, takže za kolik, jo, taková malá krabička, říkám 40, 50 ve slevě a ona se tak hrdě na mě podívala, jenom 130, prosím vás pěkně, bylo to jako hrníček kafe, jo, tak jsme se kolem toho trošku pohádali, člověk už potom ani nechtěl ochutnávat, ale zase jako proč by si člověk nedělal radost v létě, jo, takže jeste s rozumem, možná někdy i nakupujte s rozumem a bon appetit.

0: Já fakt nevím, ale prosím tě, tak radši se tomu pověnuj za chvíli posluchačům a přidej další slovíčko.
1: První protože... já zopakuju všechny tři, jo? U toho třetího, jo?
0: Ano, ano.
1: Jo.
0: A protože se hraje o Marka Ztraceného živě na Letné, že jo? Dva lístky a podobně. No ale hlavně, proč jsi tady? Jednak máš směnu, ale jednak ty jsi opravdu vděčný asi respondent na dnešní otázku. Jak to tady máte se svou paní? Protože vy jste hodně spolu, vy spolu i sportujete, cestujete. Co fenomén oddělená dovolená? Už jste se o něm někdy bavili?
1: Hele, já to asi cítím takhle, jako bavili, nebavili, možná bavili, ale já to cítím takhle, že když s někým jsem, jo, tak s ním jsem i na dovolené, protože znáš to, že jo, přijdeš domů večer, jo, nemáš čas vůbec, jako že to je takové rozlítané, jo, a když dovolená, tak jako s někým, s kým jsem, tak jsem na dovolené, kdybych s ním nechtěl být na té dovolené, tak prostě s ním vůbec nejsem, jo, že prostě ten člověk je mimo mě a prostě nemám s ním si co říct a dělat, jo, takže u mě to takhle funguje. Kdybych já měl vyjet na dovolenou a s nějakou partou, tak určitě ne. Já bych se neodpočinul, ne, prostě jak vidím ty chlapy, jak oni, prostě to a jo, a taková skupinka, ne, prostě jo, pro mě to je úplně, mě by to zabilo, já bych se sám.
0: To je stejné, jako já se cítím na team buildingích, asi takhle, jo?
1: Jo, takhle, tak, jo.
0: A ještě jedna otázka, protože vy se rádi vracíte i na místa, kde vám je dobře, maximálně, nebo poznáváte krajiny české. Máte ještě jako nějakou cestovatelskou metu, kam víte, že se jenom musíte podívat společně?
1: Hele, nemáme, já jsem vždycky toužil vidět Karibik, jo? Karibik, nevím, jestli se tam jednou podíváme, nepodíváme,
0: no, tak jasně, to je ta meta,
1: cestovatelský sen. Jinak máme, milujeme hory, takže hory veškeré, jo, co jsme neviděli, rád bych viděl.
0: Tak a to další samozřejmě klidně i vy, na druhé straně Facebook, případně WhatsApp 776612800. Krásnou směnu, pane Ali.
1: Děkuju.
0: Všem hezký den.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
3: Řidiči pozor, kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet na trase Český Těšín Frýdek Místek. Na místě jsou i policisté. A dopravní komplikace jsou aktuálně i na Znojemsku. U Strachotice osobní auto srazilo s motorkou. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Volby by teď vyhrálo hnutí ANO. Areál festivalu Beats for Love v Ostravě zaplavila voda. Bývalý fotbalový kapitán Souček zvažuje konec v národním týmu. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Volby do sněmovny by teď vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 35% hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN, třetí by byla ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vládní motoristé by se do sněmovny vůbec nedostali.
2: Morava aktuálně.
4: Tisíce lidí dorazili do areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Začal tu festival elektronické taneční hudby Beats for Love. Bouřka s přívalovým deštěm sice v areálu zaplavila několik míst. Žádné větší škody ale nezpůsobila. V Olomouckém kraji přibudou další cyklostezky. Hejtmanství totiž podpoří všechny žádosti o dotace, které si na jejich stavbu podala města a obce. Kde všude se tak cyklisté dočkají novinek, nám prozradí mluvčí kraje Eva Knajblová.
5: Peníze zamíří například na stavbu cyklostezek do Pavlovic u Pojetína, Prostějova, Mohelnice nebo do Štěpánova, kde musí stavbaři rekonstruovat cyklolávku přes Oskavu. Obec Lutín získá peníze na vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty, která propojí místní části Třepčín s Lípami.
4: Všechny projekty podpoří kraj celkovou částkou 16 milionů korun.
2: Rádio Čas, sport.
4: Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, jestli bude v národním týmu pokračovat. 31letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se totiž rozhodovat v emocích. Dnešek by měl být podle meteorologů polojasný až oblačný, sem tam sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas. Teď už s Alešem Šklubalem.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
0: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem, aneb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.

Takže už po druhé, ahoj, z rádia Časovo, to je Leše Škobala a hezké léto k tomu. A propo, vyzkoušeli jste se někdy s partnerem oddělenou dovolenou? A jak se vám to osvědčilo? Ono, někdo dobývá, že horské vrcholy, jiný si třeba užívá to lehátko u moře a na ty hory nemusí. Někdo vyjede s kamarády na kolo, jiný zase s kamarádkami na wellness. No a potom se všichni sejdou doma, opálení odpočatí. Facebook, WhatsApp, jaký máte názor na oddělené dovolené? Takže napište, budu rád. K létu patří i muzika z rádia Čas, jsou to letní hity, které milujete. Jo, a abych nezapomněl, za pár minut rozjedu obědovku, tedy obědy z rádia Čas do vaší firmy. Teď muzika.

0: Teď hezky romanticky a hity, které milujete, jsme Rádio Čas. Možná vás překvapí, že oddělené dovolené nejsou žádnou novinkou. Dokonce psychologové tvrdí, že krátký čas, když strávíme tedy odděleně, může tomu vztahu prospět. Jinak člověk si od partnera odpočine, když jede single, že jo, získá nové zážitky po návratu, pak si je najednou o čem povídat, vyprávět, že. Ale jsou páry, které si neumí představit jedinou noc bez sebe na tož týden. A tak, jak to vidíte vy, mě by to taky zajímalo. Třeba Radka, co se týká dovolených, tak ty už 32 let praktikují jedině bez manžela. Dříve s dětmi, potom s kamarádkama, ale nejraději sama. To si člověk opravdu odpočine. Ahoj, jako střelkyně, ideální dovolená je samostatně. Ideálně si odpočinu a urovnám si hlavu. Taky to je velká pravda. Já už jsem to říkal, že za mě asi společná dovolená má to svoje kouzlo. Najednou jiné zážitky, je to všechno jiné. Jiná energie, jiné prostředí a tak dále. Prostě to funguje. Tak mě by zajímalo, jestli jste vyzkoušeli někdy s partnerem oddělenou dovolenou, jak se to osvědčilo. Facebook, WhatsApp, přidejte názor. Rád to vykřičím už za chviličko do světa. Jinak zpátky hity, které milujete z Rádia Čas a hezké letní dopoledne. A hlídejte si také obědovku Rádia Čas ke konci hodiny. Určitě budu volat.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
3: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
4: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
5: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
4: Dát si třeba 2-3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
5: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
4: dělá tak neromantickou hudbu.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: Megalétor Rádia Čas dělá radost, vyrábí zážitky, mění leto do takové té zábavné podoby. Takže i dneska tajná věta, i dneska čtyři slova. To třetí slovo je poslouchám. A teď, kdybychom to dali dohromady. Možná jste u rádia nebyli, takže teď máte takovou tu bonusovku, takové to, že vám to skrnu dohromady a můžete si počkat už jenom na to čtvrté slovo odpoledne. Takže dohromady to zní každý den poslouchám. Každý den poslouchám. Zapsat, o co dneska odpoledne hrajeme ve finále. Dva lístky na úžasný koncert Marka Ztraceného. 7.8. Letenská pláň. To bude doslova do písmene hudební zážitek hudební žně. Tohle bude velký hudební koncert. Poslední čtvrté slovo i finále samozřejmě dneska odpoledne. Rádio Čas ucha, hity, které milujete. Za chviličku spolu rozjedeme vonavou obědovku Rádia Čas a teď posílám hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne by mělo být polojasné až oblačné, místy může i sprchnout. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas. Ano, chutná, potěší. Nic vás nestojí, voní, zasytí a tak bych klidně mohl pokračovat dál. Ale aby se to všechno naplnilo, chce to letět Rádio Čas a hlavně reagovat na telefon. Já jdu na to, volám do jedné ostravské společnosti a na telefonu už za chviličku a věřím, že bude Nikol. Takže pojďme to rozjet. Obědovka Rádia Čas 6, 2, ještě 7, 6 a ještě 8, 6, 5. Ale jo, tak u mě všechno v pořádku. Věřím, že Nikol za chviličku zvedne telefon a bude pizza. Plní i pro kolegy do dané společnosti. Dobrý den, Aleš Škulbal, Rádio Čas, Obědovka.
2: Dobrý den.
1: Dobrý
2: já
1: den.
2: Vás zrovna poslouchám v rádiu a slyším i sama sebe, nepočkejte, jak jdu bokem.
1: To je krásné.
2: Tak.
1: A na telefonu Nikol, že jo?
2: Ano,
1: já jsem, já jsem se chtěl zeptat, jestli posloucháte Rádio Čas, ale to, a to nemusím, protože jsem to slyšel v tom echu, v té odzvěně, že to tam je. A my dneska máme takové krásné téma, přidejte svůj názor, oddělená dovolená pro vás s partnerem.
2: Jo, poslouchali jsme to, já jsem si říkala, že to jako nám tak špatný není, aspoň jsme si od sebe odpočinuli, každopádně.
1: Jo?
2: My nějak extra na dovolené nejezdíme, takže jo, tak jedem spolu, no.
1: Jasně, jasně. Já vždycky říkám, že to jsou nové zážitky, úplně všechno jinak, nové prostředí a že i to je třeba si vychutnat, či obě dvojici, když to celý rok není.

0: Ale názor na názor. Teď se zeptám na tenhle ten názor. Máte ráda pizzu?
1: No, miluju pizzu.
0: Milujete pizzu. Kolik vás je, kolegyň, kolegu?
1: No, nás je 30, protože jsme z nemocnice, takže nás je fakt hodně.
0: Jo, takhle, tak to pro všechny nebude.
1: Já se podělíme nějak.
0: Vy se podělíte, dobře. Takže já přeju, Niko, dobrou chuť. Děkujeme za to, že hrajeme u vás, jo, v nemocnici. Jaká je to nemocnice?
1: Vyskovická nemocnice Agel,
0: tak jo, takže děkujeme za přízeň a posíláme na oplátku chutnou voňavou pizzu. Mějte se moc krásně. Zdravím kolegy, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.
8: Nosa. No.

0: hezky rádia časem, před malou chviličkou popřál dobrou chuť a teď i vám všem ostatním, ať chutná všechno, co máme na talíři. Naše téma, oddělená dovolená, za chviličku názory na ní, no a s Martinem Fabíkem teď jdeme na čerstvé zprávy rádia čas a bude poledne.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních

0: Ostrava Frýdek Místek. Můžete se zdržet kvůli porouchanému vozidlu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Počátek července přinese teplejší počasí. Divadlo Zlín čeká rekonstrukce. Ostrava nabídne další nové byty. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Červenec letos odstartuje teplejším počasím. Na začátku měsíce budou teploty vyšší než obvykle. Ve druhé polovině se hodnoty postupně vrátí k normálu. Během července se budou častěji objevovat přehánky a bouřky. Počasí tak bude celkově proměnlivé.
1: Morava aktuálně.
0: Divadlo ve Zlíně čeká rozsáhlá proměna. Oprava fasády vyjde na 80 milionů korun. Práce zahrnují výměnu a opravu kamenných obkladů, oken a úpravu vstupu do budovy. Cílem je vrátit budově původní vzhled a zlepšit její stav. Rekonstrukce začne letos v létě a potrvá přibližně 15 měsíců. Ostrava nabídne další nové byty. Vyrostou v lokalitě Malé Lauby. Původně tu ale měla vzniknout klinika. Podrobnosti dodává Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
2: Změna původního záměru kliniky estetické medicíny na rezidenční projekt městského bydlení s aktivním partnerem posílí polifunkční charakter centra města. Lidem nabídne kvalitní bydlení v lokalitě s dobrou dostupností služeb v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí. Bytový blok Malé Lauby by měl obsáhnout zhruba 50 bytů i prostory pro služby.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenistky Barbora Krejčíková, Karolina Můchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Miru Andrejovovou 4-6, 7-5, 6-4. Zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
4: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem, aneb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Poledne je spojeno s obědy a tak dobrou chuť od Aleše Škobala a rovnou z Časáckého studia. Dneska máme téma, které baví a navíc, tak bych řekl, i ujasňuje názory, a to oddělené dovolené. Takže napište, proč vyrazit na Dovču single a třeba na tu dovolenou, ale i na cesty do práce, já nevím, na prázdniny, domů, všude posílám muziku a hity, které milujete. A dělá to s Rádiem Čas krásně vyladěné.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Oddělená dovolená, to je naše téma na Rádiu Čas a tak pár zajímavostí. Podle různých průzkumů, jak jsem se před malou chvíličkou díval, tak se stále více párů nebojí část dovolené trávit odděleně. Nejčastějším důvodem nejsou partnerské problémy, ale takové ty rozdílné zájmy. Jeden, že jo, miluje túry, druhý nesnáší kopce. Jeden chce poznávat památky, ten druhý spíše hledá ty bary nebo plážové bary. A tak co, jak to vidíte vy a dovolené, tak schválně, jo, teďka Facebook, Rádio Čas a tady píše Pavlína, napsala, co jsme s manželem spolu, tak ne, ani bych to nechtěla. Hanka napsala, ne, neumím si to představit. Pavla, zatím nic takového neznám. Markéta, dámské jízdy ano, víkendy ano, o samotě, ale ne, dovolené, tady určitě ne. Jak jsem si všimnul, tak odděleným, dovoleným, tedy Pšinka, na Rádio Čas moc nekvete. A já patřím do skupiny těch společných dovolených, takže já se přidám. Oddělené dovolené, váš názor. Dneska nás to zajímá. Pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. Já to podpořím muzikou. Hrajeme hity, které milujete.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Řeknu vám, venku už konečně normálně, já jsem měl pocit, že se nám obývánku potěla i lednička. O víkendu by to už mělo být kolem 24 stupňů a to už se dá fungovat, že jo? No a pokud máte dneska večer chvilku pro sebe, tak vás zvou Eva Rigler a Lenka Líšková, to jsou naše ženy v čase a dneska přidají inspiraci pro ženy, zajímavosti o životním stylu, vztazích a konkrétně o barvách šatníku a speciálně o barvě modré. Proč ji nosit, jak ji vnímáme a proč k létu patří právě modrá barva. Takže ženy v čase na rádiu Čas dneska od 18 hodin. Buďte u toho s námi. No a dál, hity, které milujete, pojďme na ně a ještě předtím předpověď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne by mělo být polojasné až oblačné, místy může i sprchnout. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Státní svátky jsou pomaličko za dveřmi, jeden den ušetříme z dovolené, ale svátky přinesou samozřejmě vždycky tu otázku. Budou 5. a 6. července obchody otevřeny, takže já mám pro vás odpověď. Ani den Cyrila a Metoděje, ani den upálení mistra Jana Husa nepatří mezi ty, kdy musí být obchody zavřené, takže na nákupy si můžeme zajít podle potřeby. Hotel Šeškobala, hezké léto i z hity, které milujete, posílám za vámi, když děláte cokoliv, ať už jste v práci tady, jak to utíká na cestách, ať vám to jede. Šťastně dojďte domů a pokud jste na dovolené, tak báječné zážitky a ať vám to odpočívá.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Shakespeareovské slavnosti Marka Ztraceného, Xindla X a kopu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Když dovolená, tak společná nebo oddělená. Na Facebooku a WhatsAppu Rádia Čas, prázdninová debata. Předejte názor. Z Rádia Čas zdraví Aleš Šlubal. No a teď už svět novinek. Martin Fabík, bude 13 hodin, takže tady jsou čerstvé zprávy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntálu na ulici Pionýrská v centru města. Auto tady srazilo cyklistu. Na místě je policie. Dále buďte opatrní ve Frýdku místku v ulici Bruzovská na hlavní křižovatce. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte i v Brně v části Lesná na třídě generála Píky. Osobní auto tady narazilo do svodidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Češi se nechtějí očkovat.

0: dětmi nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
1: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem. Všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
0: Svůj hlas můžete posílat favoritům až do 31. července na webu cenykraje.cz. Fakultní nemocnice Ostrava otevřela novou kardiologickou ambulanci. Je určená dětem, které potřebují vyšetření srdce hned po narození. Rodiče mají při návštěvě více klidu a nemusí čekat mezi staršími dětmi. Nová ambulance pomůže rodinám z celého regionu.
2: Rádio Čas Sport.
0: Baník Ostrava vyhrál první přípravný zápas. Nad Kroměříží zvítězil po obratu 3-1. Ostravský tým tak úspěšně vstoupil do letní přípravy. Pardubice na soustředění v Rakousku remízovali s Opolím 1-1. Zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
4: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. No ale jo, občas si zavijem, aneb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.

hrajete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak sválně, když dovolená, tak single nebo společně. Facebook, WhatsApp, Rádia Chaster jsou ty společné, ale i rozdělené názory na dovolenou. Takže pište, prozatím vedou, jak jsem se před malou chviličkou díval, ty společné dovolené. Hotel Šešklub byla pohodové léto a pokud jste na prázdninách dovolených, tak skvělé zážitky. A všude jsme s vámi z hity, které milujete, jsme prázdninové Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas.
1: Rádio Čas. Ty, které milujete.
2: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Dneska se i já ptám na oddělené dovolené, jak je vidíte. Třeba cestovky už začínají nabízet solo zájezdy pro lidi, kteří jsou samozřejmě šťastně ve vztahu, ale na to dovolenou chtějí prostě vyrazit sami nebo s přáteli. Jak to vnímáte vy? Je tedy ta oddělená dovolená receptem pro ten spokojenější vztah, anebo je to zbytečný risk? Vyrazili byste někdy na dovolenou každý jinam? Tak já tady mám další názory od vás, je to z Facebooku a Dana píše, já jezdím s dcerkou na tábor, rodiče s dětmi, což pro manžela není, raději je doma, něco udělá a je to fajn. Boženka napsala, nikdy bych nejela bez přítele, vše děláme společně a taky na dovču jsme ten skvělý, dobrý tým. Eva píše, ano s přítel, ano přítel s kamarády a já někdy vyrazím se sestrou, nevidím v tom žádný problém. Takže oddělená dovolená, ano nebo ne, anebo také proč Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište. Já za chviličku přidám ranní opakovačku Víš, nevíš a přidám také i ty, které milujete z Rádia Čas.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz
4: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
5: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No nevím, jak to máte vy, ale často se teď v posledních těch horkých dnech dívám na oblohu a říkám si, chtělo by to déšť. A tak v létě, když zabouří, tak se přidají i kroupy. Včera ostatně jsme si to třeba v Ostravě vyzkoušeli. A tak za chviličku o kroupě, která má zápis v Guinnessovce. Skválně si tipněte, jak byla velká. Další otázky padaly také v ranním Víš, nevíš. Tady se klidně můžete připojit k naší ranní partě.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1891 skončily práce na Petřínské rozhledně, později byla tady oficiálně otevřena, no a protože Petřín zmiňuje i slavná písnička Láska je láska.
3: Lucie Bílá.
2: Tak mě zajímá přesně tak, kdo ji zpívá.
3: Hana Zaňáková.
2: Chceš doplnit ještě?
3: Ne. Jenom no počkej, a ještě vlastně s někým. Počkej, ale já to věděl. Věra Špinarová tam zpívá dokonce. Pusmi to.
2: Už nechci.
3: Jo, více, Ilona Čáková, no vlastně.
2: Známe, hned se zamyslel, takže to uznáme. Hele, a zkus mi doplnit jenom část textu, jo. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý,
3: po Petříně se válej, šílenci celý Prahy. Démon! Tak, oh, baby.
2: Jo, dobrý. V roce 1958 vládní komise schválila de facto tvar nového osobáku, pozdější Škody 1000 MB. Mě ale zajímá, z kterých zemí jsou původně tyto značky. Mám pro tebe tři, jo.
3: Mm-hmm.
2: To pojedem prostě víš, nevíš, jo. Porsche?
3: Já a auta, že?
2: To jsem nevěděl.
3: Počkej,
2: jsem
3: Porsche, nevěděl. Porsche. Že by Amerika?
2: Já myslel, že Francie. A je to Německo.
3: Německo, čověče.
2: Aston Martin. Nebo Aston Martin, to řeknu po česku klidně. Prý bývá hodně spojován tento vůz s agentem 007.
3: Mhm. Já nevím, no tak, tak Amerika.
2: Tak Velká Británie.
3: Velká Británie, dobře.
2: A Volvo?
3: Německo.
2: Abba, Roxe...
3: Švédsko?
2: Jo, tak to uznáme přesně tak, ano. V roce 2005 proběhla série koncertů Live Aid na podporu boje proti chudobě s řadou hvězd první velikosti, kteří tady zpívali pro dobrou věc a mimo jiné...
3: Je Madonna.
2: Yes.
3: Live Aid, to miluju, to je
2: přesně
3: úžasná
2: tak,
3: atmosféra.
2: Přesně tak.
1: Časí na Moravě a ve Slezsku.
4: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky.

0: Práci nové rádio Čas a hity, které milujete, za chviličku samozřejmě další. No a včera nás dešť krásně ochladil, konečně se dalo dýchat a přidali se místy i kroupy, já vím, ty už moc nemusíme, ale i oni mají své rekordy. A tak až doposud držela rekord kroupa, která spadla před několika lety v jižní Dakotě. Měřila v průměru 20 cm, takže velká asi jako volejbalový míč. Ale kroupy, které se vytvořily při bouřce, a to se psal rok 2018 nad Argentinou, tak byly ještě větší a jejich rozměry se pohybovaly mezi 18 až 24 cm. Takový, no, fotbalový míč. Tohle spadnou na střechu auto, je to bože na nás. No, víte co, raději klidné léto. A jestli můžu mít přání, taky s normálními teplotami. Tak z rádia Čas hity, které milujete, užívejte prázdniny, dovolenou, v práci, ať se daří, tak k tomu muzika a jak se říká, není co řešit.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: Když s námi hrajete Megaléto, Rádia Čas, tak po 14. připomenu všechna tři slova do naše výherní věty. Finále i to čtvrté slovo dneska odpoledne i s báječnou výhrou. Od Aleše Šklobala hezké odpoledne a teď už nejnovější zprávy. Martin Fabík a bude 14 hodin.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na Ratibořské ulici na příjezdu ke křižovatce s ulicí Holasickou. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel aktuálně komplikuje provoz v Orlové na křižovatce Ostravská Lazecká. Na trase Frýdek Místek Český Těšín u Dobré si také dávejte pozor. Srazili se zde řidiči dvou osobních aut. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A opatrnost se vyplatí na Průmyslové ve Znojmě. I tady se srazilo osobní auto z nákladu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: V Česku mají záchranné stanice plnou kapacitu. Ostrava může získat nový luxusní hotel. Baťa Pas podporuje návštěvnost Zlína. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Záchranné stanice v Česku jsou přeplněné. Kvůli vedrům padají z hnízd mláďata ptáků a končí v péči odborníků. Nejčastěji jde o vlaštovky, jiřičky a rorýse. Experti hlásí výrazně vyšší počet případů než jindy. Situace se může zlepšit až s ochlazením.
1: Morava aktuálně.
2: Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
3: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tedy zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictvím vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
2: Na nedostatek hotelů v krajském městě často upozorňují i pořadatelé akcí. Baťa Pas láká do Zlína. Tato karta nabízí slevy na vstupy do muzeí i na místa spojená s baťovskou historií. Obdrží lidé, kteří se ubytují ve vybraném

0: Radimem a Lenkou.
1: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
2: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. No ale jo, občas si zavijem, aneb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas.

0: Pokud s námi hrajete Megaléto a skládáte tajnou větu, tak za chviličku do ní třetí slovo. A také info o výhře, tedy o co dneska Megaléto Rádia Čas odpoledne budeme hrát. Ale věřte, tenhle koncert bude stát za to. Od Aleše Šklobala pohodové léto a k němu i prázdninový tip už za pár minut. Možná využijete. Tak teď jdeme na hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, and bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: Pojďte se bavit.
1: Rád vás pozvu do Hoclavic, do rodného domu Františka Palackého, kde 4. a 5. července můžete vidět ukázky, jak se oblékali lidé v Hoclavicích a okolí, a to na přelomu 18. a 19. století. Jinak v průběhu obou dnů budou probíhat komentované prohlídky rodného domu. Pokud zajdete, tak skvělé prázdninové zážitky. Ale teď zpátky muzika a z rádia čas dál. Hity, které milujete, zůstaňte s námi.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dost

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas dělá radost, vyrábí zážitky a mění léto do takové té zábavnější podoby. A i dneska, tajná věta, i dneska čtyři slova a to třetí slovo je, to teď prozradím, nebo se tady připomenu, tím slovem je poslouchám. A teď dohromady. Všechna tři slova dohromady, pokud jste nebyli u rádia, takže teď si můžete poznamenat, zapsat a použít v tom odpoledním finále. Každý den poslouchám. Všechna tři slova, která jsme teď vykřičeli do světa nebo od rána, je zveřejňujeme, tak každý den poslouchám. O co dneska hrajeme? Ve finále hrajeme o dva lístky na koncert Marka Ztraceného 7. srpna Letenská Pláň. Tohle určitě bude velký hudební zážitek. Poslední čtvrté slovo i finále dneska odpoledne Rádio Čas u ucha, protože tohle, tahle výhra stojí za to. Tak hity, které milujete, dál se Rádia Čas posílám za vámi.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky.

0: Horko všude kolem nás a tak z rádia Čas teď třeba lehké osvěžení v podobě zmrzliny a ochutnáme rovnou tu nejdražší na světě. Jedna japonská značka luxusní zmrzliny se vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Její mražená pochoutka vyrobená z bílých lanýžů vyjde v přepočtu, možná si sedněte, 140 tisíc korun. Jinak základem zmrzliny je smetana, dva druhy síra, vaječný žloutek, pórek, troška bílých lanýžů a plátek jedlého zlata. No a ke každé porci navíc zákazník získá i ručně zdobenou lžíci, vyráběnou řemeselníky podle dávných postupů japonských mistrů. A tak raději, víte co, tu českou. A ať už to bude vanilka, čokoláda nebo jahoda, ať chutná. I muzika, tedy hity, které milujete, teď z Rádia Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba ty 3 pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čech.

0: Už za chviličku střídáme moderátorské hlasy a bude s vámi Kiki Střelcová. No a právě u ní dnešní finále Megaléta s pozvánkou na koncert Marka Ztraceného pro někoho z vás. Tak držím palce, bude 15 hodin a teď už tedy aktuálně s Martinem Fabíkem z právě Rádia Čas.
1: Aktuálně si řidiči dávejte pozor v oblasti Ostrava jih na ulici Plzeňská. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici 2. května. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. Pozornost mějte v Uherském Hradišti ve směru na Staré Město. Probíhá tady vyšetřování nehody osobního auta s autobusem. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Počátek července přinese vysoké teploty. Divadlo Zlín čeká rekonstrukce. Ostrava nabídne další nové byty. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Červenec letos odstartuje teplejším počasím. Na začátku měsíce budou teploty vyšší než obvykle. Ve druhé polovině se hodnoty postupně vrátí k normálu. Během července se budou častěji objevovat přeháňky a bouřky. Počasí tak bude celkově proměnlivé.
2: Morava aktuálně.
1: Divadlo ve Zlíně čeká rozsáhlá proměna. Oprava fasády vyjde na 80 milionů korun. Práce zahrňují výměnu a opravu kamenných obkladů, oken i úpravu vstupu do budovy. Cílem je vrátit budově původní vzhled a zlepšit její stav. Rekonstrukce začne letos v létě a potrvá přibližně 15 měsíců. Ostrava nabídne další nové byty. Vyrostou v lokalitě Malé Lauby. Původně tu ale měla vzniknout klinika. Podrobnosti dodává Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
3: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tady zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictvím vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
2: Rádio Čas, sport.
1: Tenistky.

0: Krátké trávě nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou 4-6-7-5-6-4. Zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
3: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem a neb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.

0: milujete. Rádio Čas.
1: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: V rámci čtvrtečního odpoledne vás už nyní na rádiu Čas zdraví Kiki Střelcová. Máme čtvrtek 2. července. No a my se vlastně slyšíme poprvé v novém měsíci, přátelé. Svátek dneska mají všechny Patricie a já věřím, že si všichni užíváte nádherného počasí, které nám dneska venku panuje. Po těch úmorných vedrech to je vyloženě za odměnu. Včera jsme se příjemně schladili deštíky. Nicméně slyšela jsem a četla jsem, že někde to zase řádilo až moc, to prostě člověk nevybere, ono to je jeden extrém a pak zase hned druhý. Každopádně vy si užívejte klidného, příjemného odpoledne s příjemnými teplotami. No a my dneska spolu nejenže si budeme užívat dalších hitů, které milujete, ale taky budeme pochopitelně nadělovat v rámci našeho megaléta, o kterém si více řekneme už za pár minut. Tak zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: No.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Dneska, přátelé, na Rádiu Čas v rámci Megaléta hrajeme o dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, který se uskuteční 7. srpna. No, je to opravdu lukrativní nabídka a vy víte, že proto musíte udělat dvě věci. Poskládat si v rámci dnešního dne výherní větu, no a pak se dovolat v daném pořadí, které vám určím. No a v těchto chvílích už máte složenou 3/4 dnešní věty, která zatím zní: každý den poslouchám. Co? No to se dozvíte v průběhu dnešního odpoledne. Nebojte. Teď už si pojďme na Rádiu Čas užívat další hitů, které milujete. Za okamžik třeba Lady Gaga a Bradley Cooper, taky Pink a spoustu dalších. Příjemný poslech.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.čas.cz.

0: Za okamžik pokračovat, přátelé, jedno velké poprvé zažije v příštím roce Eurovision Song Contest, který letos vyhráli Bulhaři. Kdo se chystá na tuto prestižní hudební soutěž, vám řeknu už za chvíli. My se teďka ještě podíváme na zítřejší oblohu, no ale ta aktuální hlásí příjemných 24 až 27 stupňů napříč Českem. Já si myslím, že takové teploty jsou po těch úmorných vedrech opravdu za odměnu. A jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

A i v nadcházejících minutách vás na rádiu Čas čekají hity, které milujete. Těšit se můžete na Rihannu, Slzu a další. Tak si, přátelé, představte, že poprvé v historii hudební soutěže Eurovize vystoupí v příštím roce země spoza velké louže a bude jí Kanada. Ano, její veřejnoprávní média totiž získala členství v Evropské vysílací unii. Kanada se jako už dříve snažila do Eurovize dostat, už na to jako měli přes 100 tisíc milionů vytyčených nebo vyčleněných respektive. No a konečně se dočkali a Kanada se tak stává dalším neevropským účastníkem, a to po Maroku, Austrálii a Izraeli. No ale Kanada má v historii Eurovize už několik stop, protože třeba v roce 88 ji vyhrála Celine Dion, akorát že za Švýcarsko. A nebo třeba z těch novějších interpretů je to La Zara z Francie z roku 2023. No tak tolik tedy k Eurovizi, která nás čeká v příštím roce. Máme se zase na co těšit. Nevím jak vy, já tenhle ten hudební svátek zbožňuju, no ale teď je teď a teď už se chystá na rádiu Čas Slza. Čas. Rádio Čas.

0: Druhé červencové odpoledne máme v plném proudu, jste s rádiem Čas a hity, které milujete, budou pokračovat samozřejmě i po 14. hodině odpolední, která nám odbije za necelé 4 minutky. No a pokud s námi zůstanete i v následujících minutách, dám vám tip, jak strávit zítřejší páteční den, obzvlášť děti budou nadšené, a taky pravda milovníci prasáren, co se jídla týče. No a my dneska v rámci Megaléta Rádia Čas rozdáváme lístky na Marka Ztraceného. Tak kdo ví, jestli přijde zrovna po 16. ten správný moment. Nechte se překvapit, Kiki Střelcová vám přeje klidné čtvrteční odpoledne a za chviličku už náš nová posila kolega Martin Fabík.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Slezská Ostrava na ulici Hradnovská. Srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní v Brně v oblasti Lány ve směru Brno-Jih. Řeší se zde dopravní nehoda nákladního auta s osobním. Pozornost mějte i v Uherském Hradišti v ulici Tyršovo náměstí. Probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Češi se nechtějí očkovat. V Olomouci probíhá hlasování o nejoblíbenější typy na výlet. Nemocnice Ostrava otevřela novou ambulanci kardiologie. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi očkování často odkládají. Podle odborníků patří Česko mezi země s nižší proočkovaností dospělých v Evropské unii. Mnoho lidí má z vakcín obavy nebo si myslí, že je nepotřebují. Experti ale připomínají, že díky nim lze předejít vážným zdravotním problémům. Proto je důležité myslet na očkování ještě před cestou do zahraničí.
4: Morava aktuálně.
3: V Olomouckém kraji probíhá hlasování o nejoblíbenější typy na výlet, zážitkové programy nebo pohodovou dovolenou. Více nám řekla tisková mluvčí Eva Knajblová.
5: Každý kout Olomouckého kraje má svůj příběh. Někde to voní po čerstvé kávě, jinde senem. Všude zní sníh výletníků a často vás překvapí i takové místo, o kterém jste dosud neměli ani tušení. Dejte prosím svůj hlas těm, kteří vám zpříjemnili výlet nebo vás potěšili službou. Vaše podpora pro ně znamená víc, než se na první pohled zdá. Je to poděkování i motivace do dalších let.
3: Svůj hlas můžete posílat favoritům až do konce července na webu cenykraje.cz. Fakultní nemocnice Ostrava otevřela novou kardiologickou ambulanci. Je určená dětem, které potřebují vyšetření srdce hned po narození. Rodiče mají při návštěvě více klidu a nemusí čekat mezi staršími dětmi. Nová ambulance pomůže rodinám z celého regionu.
4: Rádio Čas, sport.
3: Baník Ostrava vyhrál první přípravný zápas. Nad Kroměříží zvítězil po obratu 3-1. Ostravský tým tak úspěšně vstoupil do letní přípravy. Pardubice na soustředění v Rakousku remízovali s Opolím 1-1.

0: hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
3: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem, a ne jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Trávíte s rádiem čas, no a všichni milovníci světoznámého amerického fast foodového řetězce se zítra u nás zaradují, obzvlášť ostravští. Jak už jsem říkala, na své si přijdou teda všichni, co si rádi čas od času dopřávají fast foodu. Pochopitelně v mezích, protože pak to končí extrémníma proměrama, že ano. No ale když je to občas a zrovna ten zítřek bych vám jako i posvětila, když jde navíc o něco výjimečného. Takže co konkrétního a kde přesně se bude dít v Ostravě, tak to vám prozradím za pár minut, protože mě už se tady tlačí Anastasia.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Jste s Rádiem Čas, no a přátelé, teď k tomu, co se chystá tady u nás zítra na severu Moravy a Slezska. Americký fastfoodový řetězec McDonald's slaví neuvěřitelných 30 let. Nebo už je spíš mezi námi víc než 30 let. A první mimo pražskou pobočkou byla franšíza tady u nás právě v Ostravě. No a právě zde odstartují oslavy narozenin nikoli však McDonaldu, ale postavičky Grimes. Takže pokud vaše děti ujíždějí na stejnojmenném mléčném koktejlu stejně jako na fialové obludce, která reprezentuje tento mléčný shake fialové barvy malinovo-borůvkové příchutě, nemáte o čem přemýšlet. Děti budou ve svém živlu a vy zítra aspoň nebudete muset vařit. Jinak, tato narozeninová tour teda začíná zítra, 3. července od 8 hodin ráno v Ostravě Porubě, no a pak pocestuje do olomoucké Šantovky a třeba i do Jihlavy či Hradce Králového. Za chviličku už další z hitů, které milujete, a já vám přeju pohodové odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmu

0: půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Užijte si léto na Frýdeckém zámku nebo hradě Hukvaldy. Čeká na vás spousta zajímavých akcí. Více informací na muzeumbeskyt.com nebo na sociálních sítích.
3: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Na rádiu Čas v plném proudu čeká nás toho ještě ale spousta, jak víte, budeme dneska rozdávat dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň v srpnu, takže buďte na příjmech, protože přece jenom vám ještě do té dnešní výherní skládačky chybí poslední slovíčko a já vám jej brzy prozradím. No ale teďka už pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek se nám na obloze prostřídají mraky.

0: Máme 183. den letošního roku, přátelé, což znamená, že jsme se překlenuli přes polovinu roku 2026, do jehož konce zbývá 182 dní. No, tak jestliže vám to do těchto dnů se vyštělo jako po másle, tak teď to posviští ještě o to více. Každopádně máme 2. červenec, no a i ten se pojí s nejrůznějšími zásadními událostmi. Tak se pojďme podívat v rámci naší ranní rubriky Víš, nevíš, jednak kdo koho zase zkoušel a co se v minulosti událo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1891 skončily práce na Petřínské rozhledně, později byla tedy oficiálně otevřena, no a protože Petřín zmiňuje i slavná písnička Láska je láska.
4: Lucie Bílá.
3: Tak mě zajímá přesně tak, kdo ji zpívá.
4: Hana Zaňáková.
3: Chceš doplnit ještě?
4: Ne. Jenom no počkej, a ještě vlastně s někým. Počkej, ale já to věděl. Věra Špinarová tam zpívá dokonce. Pusmi to.
3: Už nechci.
4: Jo, více, Ilona Čáková, no vlastně.
3: Známe, hned se zamyslel, takže to uznáme. Hele, a zkus mi doplnit jenom část textu, jo. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý,
4: po Petříně se válej, šílenci celý Prahy. Démon! Tak, oh, baby.
3: Jo, dobrý. V roce 1958 vládní komise schválila de facto tvar nového osobáku, pozdější Škody 1000 MB. Mě ale zajímá, z kterých zemí jsou původně tyto značky. Mám pro tebe 3, jo?
4: Mhm.
3: To pojedem prostě víš, nevíš, jo? Porsche?
4: Já a auta, že?
3: To jsem nevěděl.
4: Počkej,
3: jsem
4: Porsche, nevěděl. Porsche. Že by Amerika?
3: Já myslel, že Francie. A je to Německo.
4: Německo, člověče.
3: Aston Martin. Nebo Aston Martin, to řeknu po česku klidně. Prý bývá hodně spojován tento vůz s agentem 007.
4: Mhm. Já nevím, no tak, tak Amerika.
3: Tak Velká Británie.
4: Velká Británie, dobře.
3: A Volvo?
4: Německo.
3: Abba, Roxe...
4: Švédsko?
3: Jo, tak to uznáme přesně tak, ano. V roce 2005 proběhla série koncertů Live Aid na podporu boje proti chudobě s řadou hvězd první velikosti, kteří tady zpívali pro dobrou věc a mimo jiné...
4: Je Madonna.
3: Yes.
4: Live Aid, to miluju, to je úžasná atmosféra.
3: Přesně tak.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Vítku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jak to máte vy, naši posluchači, Rádia Čas s dovolenýma a taky partnery? Jestli jste si někdy vyzkoušeli třeba takovou tu oddělenou, kdy se každý jede za svými zážitky. Tak na to se vás ptáme po celý dnešní den a po 17. se podíváme, jak to tedy máte. No a jak tak tušíte, vzhledem k tomu, že do těchto chvil jednak nebylo odhaleno poslední slovíčko dnešní výherní věty v rámci Megaléta a ještě stále nebyly rozdány lístky na Marka Ztraceného, tak se na ně můžete těšit v příští hodině. Já vás zdravím ze studia Rádia Čas, Kiki Střelcová už předává slovo do redakce a vám přeju klidné odpoledne.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v ulici Olomoucká směrem do centra. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto tady srazilo chodce. Na místě je integrovaný záchranný systém. Dále buďte opatrní v Brně na dálnici D1 v oblasti Podolí. Srazilo se tady osobní auto s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: V Česku mají záchranné stanice plnou kapacitu. Ostrava může získat nový luxusní hotel. Baťa Pas podporuje návštěvnost Zlína. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Záchranné stanice v Česku jsou přeplněné. Kvůli vedrům padají z hnízd mláďata ptáků a končí v péči odborníků. Nejčastěji jde o vlaštovky, jiřičky a rorýse. Experti hlásí výrazně vyšší počet případů než jindy. Situace se může zlepšit až s ochlazením.
5: Morava aktuálně.
4: V Ostravě může vyrůst luxusní hotel. Město chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží u řeky Ostravice. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
6: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tedy zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictví vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
4: Na nedostatek hotelů v krajském městě často upozorňují i pořadatelé akcí. Baťa Pas láká do Zlína. Tato karta nabízí slevy na vstupy do muzeí i na místa spojená s baťovskou historií. Obdrží ji lidé, kteří se ubytují ve vybraných hotelech a penzionech. Projekt má návštěvníkům usnadnit pohyb po regionu a motivovat je k delšímu pobytu.
5: Rádio Čas Sport.
4: Basketbalisté Nové Huti Ostrava mají první posilu. Do týmu se vrací ukrajinský křídelník Oleksandr Belikov, který už v klubu v minulosti působil. 34-letý hráč má zkušenosti z české i zahraniční ligy. V Ostravě už dříve patřil mezi důležité hráče. Zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
8: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem, a ne jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.

0: I na rádiu Čas máme letní čas, prázdniny jsou v plném proudu. No a tak jsme se vás dneska zeptali, jestli máte nějaké zkušenosti s oddělenýma dovolenýma, protože i takové páry jsou a přitom můžou mít zdravý vztah. Tak třeba taková Zdeňka píše, že oddělenou dovolenou nemají, ale umí si to představit. Klid, relax, ráda bych byla někdy sama a přeje nám hezký den. Děkujeme. No a Radka píše, že co se týká dovolených, tak ty už prý praktikuje 32 let jedině bez manžela. Dříve s dětmi, pak s kamarádkama nebo raději sama. To, že si pak člověk aspoň opravdu odpočine. Rozumím. Děkujeme za názory. No a tady už jsou další hity, které milujete. Aktuálně letí Orange Blue.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Radio Čas vás může dostat úplně zadarmo na Letenskou pláň, kde bude vystupovat v srpnu Marek Ztracený. Bude to konkrétně 7.8. No a vy, abyste se na tento koncert dostali úplně zadarmo, tak vám schází ještě poslední kousíček dnešní výherní věty. A tím chybějícím slovíčkem je slovo rádio, přátelé. Jak jednoduché, rádio. No, takže pokud si tu větu dáte celou dohromady, tak zní následovně: každý den poslouchám rádio. Jak prosté. Tak si ji zapamatujte nebo si ji zapište, protože za chviličku už budeme na Rádiu Čas o lístky soutěžit.
0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karviná.cz.
6: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v Archeoparku vždy od 9 hodin. Více na

0: 16 stupňů Celsia. Čas. Rádio Čas.
1: Skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia
1: Čas. V 96. tam vystoupil Michael Jackson. V roce 2003 legendární Rolling Stones. No a nyní tam bude hrát Marek Ztracený. Mluvím, přátelé, o pražské Letenské pláni, kde Marek Ztracený bude mít svůj koncert 7. srpna letošního roku. A vy na tuto akci můžete jít úplně zadarmo. A pokud se mi dovoláte jako 13. v pořadí v těchto chvílích, tak lístky budou vaše. Ale nezapomeňte, že musíte znát celou dnešní výherní větu v rámci Megaléta. Tak držím palce.
0: Megaléto Rádia Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: No já vám, přátelé, řeknu, že byly to nervy, linka Rádia Čas se stala doslova horkou telefonní linkou, no ale my jsme se dostali až ke 13. volajícímu v pořadí. A tím je posluchač Radek. Krásné odpoledne, Radku.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Já vás zdravím, odkud voláte?
2: Valašské Klobouky, je to kousek od rády.
1: Valašské Klobouky, no to ano. Dobře znám a tam máte krásně, Valašsko je nádherné.
2: No, tak jak všude jinde v republice, bych řekl.
1: To je krásné. Tak a tak by to měl říkat každý správný Čech. Nicméně, vy jste se strašně radoval, když jsem vám vzala telefon, že prý jste říkal, že vaše oblíbené nebo šťastné číslo je 13.
2: No samozřejmě, tak jako to jenom dokazuje.
1: No tak to opravdu, no ale víte, že já po vás ještě něco budu chtít. Takže jste se možná radoval předčasně, co?
2: No, tak doufám, že jsem poslouchal dobře dneska celý den, takže...
1: Já budu doufat taky, tak říkejte, jak zní dnešní výherní věta?
2: Každý den poslouchám rádio.
1: A posloucháte každý den rádio?
2: No, poslouchám vás velice.
1: No, tak když nás posloucháte velice, tak to byste si ty lístky určitě zasloužil, ale vy si je zasloužíte i díky tomu, že ta věta je správně! Dva lístky na Marka Ztraceného na 7. srpna jsou, Radku, vaše. Koho vezmete sebou?
2: No já tady zeberu osobu, která taky volala, ale finále se dovolala, Janičku, takže přítelkyni samozřejmě zeberu. Ona ho moc teda ráda nemá, ale já jo, takže...
1: Třeba si ho oblíbí. Hlavně ten koncert pořádně užijte. Klidně nám pak pošlete nějaké fotky, videa na náš WhatsApp.
2: Určitě, děkujeme.
1: My děkujeme za vaši upřímnou radost a Radku, zůstaňte mi na telefonu, ať si řekneme, jak vám lístky dostaneme. A ještě jednou mega gratulace.
2: Ano, děkujeme, díky.
0: Megalétor Rádia Čas. Megalétor Rádia Čas. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Chlapík, co miluje, žárlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pro dnešek jsou v rámci Megaléta Rádia Čas lístky rozdány, ale přátelé, nevěžte hlavu, protože i zítra tady pro vás máme další lukrativní koncert, tentokrát na Xindla X. Tak nezapomeňte poslouchat i páteční vysílání Rádia Čas. No a já už teďka k vám pošlu Poetiku a jejich song Půlnoc. I když do půlnoci ještě spoustu času zbývá, tak se nemusíte bát, že byste tady na Rádiu Čas byli o něco ochuzení. Čeká vás jednak spousta dalších hitů, které milujete, a taky úderem 18. podvečerní se na vás těší Naše ženy v čase. Tak si je užijte, stejně tak jako čtvrteční večer, a já se na vás budu brzo zase těšit.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Shakespeareovské slavnosti, Marka Ztraceného, Xindla X a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Brno Slatina. Havarovalo tady osobní auto. Se zdržením počítejte taky na D1 v oblasti Podolí směrem z Brna. Kvůli nehodě jsou zde kolony. Nehoda se také řeší na Brněnské ulici ve Velkých Němčicích. Srazila se tady 3 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Počátek července přinese vysoké teploty. Divadlo Zlín čeká rekonstrukce. Ostrava nabídne další nové byty. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Červenec letos odstartuje teplejším počasím. Na začátku měsíce budou teploty vyšší než obvykle. Ve druhé polovině se hodnoty postupně vrátí k normálu. Během července se budou častěji objevovat přehánky a bouřky. Počasí tak bude celkově proměnlivé.
0: Morava aktuálně.
5: Divadlo ve Zlíně čeká rozsáhlá proměna. Oprava fasády vyjde na 80 milionů korun. Práce zahrňují výměnu a opravu kamenných obkladů, oken i úpravu vstupu do budovy. Cílem je vrátit budově původní vzhled a zlepšit její stav. Rekonstrukce začne letos v létě a potrvá přibližně 15 měsíců. Ostrava nabídne další nové byty. Vyrostou v lokalitě Malé Lauby. Původně tu ale měla vzniknout klinika. Podrobnosti dodává Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
6: Území na nábřeží řeky Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má mimořádný potenciál. S ohledem na charakter území je nosné architektonické řešení budoucí stavby, které naváže na stávající zástavbu a současně dotvoří panorama Slezské Ostravy. Nábřeží je přitom významnou relaxační zónou. Návrh by měl tady zohlednit tuto funkci a podpořit prostřednictvím vybraného řešení i pohyb chodců a cyklistů kolem řeky.
0: Rádio Čas, sport.
5: Tenistky Barbora Krejčíková, Karolina Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou 4-6, 7-5, 6-4. Zítra bude polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
8: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem, a ne jednou je hůř, ale doufám, že 100krát líp.

0: Já hodně jsem na pastelové barvy, tedy teďka spíš je to taková starorůžová a lila, ale jak si zařadila Tiffany Blue do našeho pořadu, tak jsem se dívala, myslím si, že by mi taky seděla.
1: Ona je vlastně ta barva totálně ikonická, protože samozřejmě myslím si, že všichni si vybavíme Breakfast at Tiffany.
0: No jasně.
1: A celkově ta krabička, ta světle modrá krabička je něco tak signifikantního, tak specifického, že vlastně všichni víme, co se v té krabičce skrývá a jakou barvu ta krabička má.
0: Mimochodem všimla jsem si, protože jsme byli o víkendu na nákupech s mojí maminkou, že pastelové barvy a právě tady ta světle modrá se vrací zpátky do módy a nevím, jestli jsem si všimla správně. Možná by nám mohla poradit naše módní stylistka Petra Kasalová.
2: Už jste se určitě setkali s tím, že několikrát do roka je teď aktuálně tahle barva trendy a žádná jiná, ale tak to není. Těch barev samozřejmě je celá řada. Akorát někdy některý odstín je víc vidět v obchodech, víc vyzdvihovaný, víc je na molech návrhářů v kolekcích. A třeba takovou barvou je zrovna Tiffany Blue. Je to taková ta tyrkysová barva, taková ta prostě barva, která ve vás evokuje léto, moře, prázdniny, sluníčko a právě možná tady z toho důvodu si troufám říct, že teď aktuálně se o ní mluví jako o trendy barvě, o barvě sezóny.
1: Peti, děkujeme. A oni to vlastně potvrzují i psychologové, protože označují tu tyrkyzovou za jednu z barev, která v lidech nejčastěji vyvolává pocit klidu, důvěry, čistoty a taky optimismu. Tak my věříme, že s optimismem a dobrou náladou ladíte taky Rádio Čas a užíváte si Ženy v čase.
3: Ženy v čase na Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase? Trendy.
1: Nejsem si jistá, jestli je výraz overmind nebo něco takového. Jako většinou jsem přepřemýšlená, ale našla jsem nový výraz, kterému moc nerozumím, a to je blue mind teorie, což je nový wellness trend, který ovládl TikTok a dokonce ta videa mají přes 15 milionů zhlédnutí. Ale jsem teda totální boomer, protože vůbec nevím, co to je. A naštěstí tady mám Evičku, která mi to osvětlí.
2: Já ti to moc ráda osvětlím. Je to ano, fenomén teď aktuálně na sociálních sítích. A lidé velmi často sdílejí videa s hashtagy Blue Mind nebo právě Blue Mind Theory a sdílí to s tím, že ukazují vlastně záběry moře, jezer, řek, ale třeba i deště a popisují, že tam se cítí nejklidněji. Nicméně, Leni, není to jenom trend, je to opravdu reálná teorie. Nevzniklo to tedy na TikToku nebo na Instagramu, ale autorem této koncepce je jeden biolog, který právě popsal, jak pobyt u vody ovlivňuje lidský mozek a psychiku.
1: Mně se líbí, jak jsi říkala ty záběry toho deště a podobně. Teď moje kamarádka mi posílala záběry ze své zahrady, jak padají kroupy aleje.
2: Myslím, že to asi nebylo úplně uklidňující a radostné.
1: Málem jim to odneslo střechu a taky jsem si říkala, že asi úplně klidná nebyla. Každopádně, co ty a voda, dokážeš prosedět u vody třeba celé hodiny, a nebo máš jiný sklidňovák?
2: Leni, já nedokážu sedět celé hodiny.
1: Pravda.
2: To je základní problém, takže ne, nedokážu prostě celé hodiny u vody, nicméně dokážu kolem ní chodit. Enormně dlouho. Jsem vyloženě typ, který vyhledává ty vodní plochy, je mi tam moc hezky a zároveň jsem milovnice plavání, takže prostě bazény, řeky, jezera, to všechno je moje a já sama vlastně tu teorii potvrzuju, protože já říkám, že do vody vchází jiná Eva, než která z ní vychází. Mně to plavání sklidňuje, já pravidelně dýchám, já se opravdu tak jako uvolním, očistím a vycházím z té vody a je mi prostě božsky. A stále dokola budu tvrdit, že pro mě je plavání můj způsob meditace.
1: Musím říct, že vodu teda taky miluju, ale co já zbožňuju, protože teď jsi mi to úplně připomněla, když jedeme někam k moři a já ležím na té pláži a já se nejlíp vyspím, ale fakt vyspím a odpočinu si, když slyším šumění moře a v povzdálí ty hlasy těch turistů. Takový ten zajímavý šum, jo, vůně opalovacího krému a šumění moře, a to já jsem úplně nejvíc šťastná na světě.
2: Naprosto to chápu, já mám stejný efekt, i teda když spím bez kydech a tam šumí řeka, splav.
1: Ano.
2: Ale Leni, dává to smysl, protože výzkumy potvrzují, že právě pobyt u vody pomáhá snižovat hladinu kortizolu, že nám zpomaluje tep, snižuje nám krevní tlak a podporuje aktivaci parasympatického nervového systému. To znamená ten režim spánku, odpočinku a regenerace. Tak proto u moře spinkáš jak miminko.
1: Já doufám, že vy nespinkáte, že vás neuspáváme, ale že ladíte Rádio Čas klidně někde u vody a moc máváme.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.

0: čase rady našich babiček.
1: Tichá voda břehy mele. Ano, tak je legendární rada našich babiček, která se předává z generace na generaci. A Leňa, když to teď řekla, tak se hodně smála, hodně, opravdu hodně. A já jsem říkala, ty k tomu budeš mít asi teda co povídat. Takže povídej.
2: Ano, můj zvukový výjev byl jako ha, ha, to známe, to známe. Ne teda od sebe, protože já se nepovažuji za tichou vodu, ale mám kamarádky, které mají nějaká svá tajemství, do kterých bys to ale vůbec neřekla. Jako vůbec by si neřekla, že ta dáma nějakým způsobem funguje třeba na více frontách a podobně. A jsou to lidi opravdu, u kterých jako já mám spadlou čelist a říkám, jako vážně tohle? A je to úplně neuvěřitelné pro mě někdy, jo, tohle přijmout. A tak, takže spíš v tom osobním životě to tak sleduju. A nevím, jestli třeba i ty se s tím setkala i v profesním životě, třeba, že nějaká ta klidnost nebo nějaký ten klid, tichost, že to mělo větší vliv nebo větší efekt, než rozrazit ty dveře a říct, jsem tady.
1: Leni, setkala. Máš no. Absolutní pravdu, že přesně do těch lidí, do kterých bys to nikdy neřekla, tak se najednou potom odkrývají ta tajemství nebo něco zmíní a ty kulíš oči a říkáš si, aha, fakt tenhle člověk.
2: Ano.
1: Nicméně, ono to tichá voda břehy mele je moc fajn i třeba v kontextu dnešní doby, protože si myslím, že dnešní svět je hodně pro extrovertně založený. A ti extroverti jsou samozřejmě ti hlučnější, výbušnější, ti, kteří jsou více vidět, kteří jsou hlasitější, ale zároveň si myslím, že právě ta síla introvertu spočívá v tom, že umí naslouchat, umí vlastně být klidnější, tichší, pořádně si to promyslet a potom udělají ten razantní krok a má to mnohem větší dopad a význam, než každodenní gesta extrovertů.
2: Mimochodem trošku jim závidím, protože já se třeba vůbec nedokážu vnitřně s něčím mordovat sama a já ani nemůžu nic dělat, protože na mě je všechno poznat a já na sebe všechno napráším. Jo. Takže i tahle vlastnost vlastně mě tak nějak fascinuje a obdivuju. Ty bys to dokázala třeba tak nějak žít třeba dvojí život a jako...
1: Myslím si, že žít dvojí život bych nezvládla, no. Že to musí být strašně náročné a paralyzující, protože opravdu jako linku toho života člověk žije. No. Že to musí být až trošičku schizofrení. Takže ne, nedokázala bych to. Ale zároveň ještě vidím jeden přesah tady tohodle pořekadla našich babiček. Je třeba v tom, že tichá voda břehy mele, že i ty sociální sítě jsou nakloněny vlastně těm, kteří nejvíc mluví, jsou nejvíc vidět, dávají tam všechny ty skvělé hashtagy, hooky a podobně. Ale v konečném důsledku právě třeba ti odborníci na sociálních sítích, kteří jsou klidní, kultivovaní, tak dávají ty informace relevantní, mnohem lepší a zároveň, co vnímám taky jako trend, že se konečně těmhle odborníkům dává větší prostor a že už se mi třeba i mě samotné na těch sociálních sítích objevují videa s informacemi, které jsou skvělé, přínosné, obohacující a vím, že to jsou lidé, kteří je podávají a jsou vzdělaní, kultivovaní a já to fakt mám ráda. Takže tohle vnímám jako velký přínos.
2: A jsme za to moc rádi. I mimochodem, když jsme u těch sociálních sítích pěkných a milých a jemných, tak bychom vás rádi pozvali taky na náš Instagram. Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportisimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportisimo. Život v pohybu.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 4 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
7: Vraťte se s námi do minulosti a oslavte 20 let archeoparku Chotěbus Podobora. Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové. Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Těšíme se na vás 4. a 5. července v archeoparku vždy od 9 hodin. Více na muzeum.cz.
8: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
9: Radio Čas.

0: změny v čase. Magie života.
1: Co se vám vybaví, když se řekne modrá barva? Teda kromě třeba Ondřeje Hejmy a jeho písně Modrá je dobrá. Tak se společně s Evičkou podíváme taky trošku víc do historie, protože ona, ta modrá barva, je protkaná spoustou období a taky je spojována hodně s intuicí a s naším takovým viděním dopředu. Tak kde to vlastně začalo, nebo jak tu modrou jsme používali?
2: Leni, máš absolutní pravdu, protože modrá je jednou z nejstarších symbolických barev lidstva. Mm-hmm. A ve většině těch kultur představuje nebe, představuje vodu, nekonečno, klid a taky svět, který přesahuje tu běžnou realitu. Je to něco velmi intuitivního, velmi spirituálního. No a není náhodou, že právě modrá bývá spojována s intuicí, s tím duchovným, ale také s hlubokou vnitřní moudrostí. A když se podíváme opravdu daleko, daleko do historie, až do starověkého Egypta, tak právě staří Egypťané považovali modrou dokonce za posvátnou barvu a byla symbolem života, ochrany a toho nekonečna a věčnosti. Říká ti něco pojem lapis lazuli?
1: Lapis lazuli? Já bych chtěla říct, že ano, ale nebudu lhát, takže ne.
2: Zní to tak jako hodně čarodejnicky. Ano. A okultně. A ano, je to kámen. V dnešní době je to vlastně drahokam, který se dováží z Afghánistánu, ale on tehdy, v době toho starověkého Egypta, měl větší hodnotu než zlato.
1: Wow.
2: A nosili ho faraoni, nosila ho elita, nosili ho kněží a modré amulety v té době měly chránit před zlými silami a otevírat cestu k moudrosti a vyššímu poznání.
1: To já teda nechápu, proč se na snubný prsteny nedává lapis lazuli. To by možná bylo cennější než diamant v té době, že jo?
2: Určitě. A když si to představím, tak to vypadá teda moc hezky. Pozor, nebyl v Titaniku právě takový modrý diamant?
1: Byl ve tvaru srdce, že? Ale on, jak oni mu říkali? To bylo něco oceánu.
2: Srdce oceánu.
1: Srdce oceánu. Ano, ano, takže ta modrá je opravdu spojená i s Titanikem, a to už je co říct. Ale co současnost a modrá?
2: Samozřejmě i psychologové pracují s modrou ve veškerých těch psychologických konceptech. A moderní psychologie spojuje modrou hlavně s důvěrou, s klidem, se soustředěním, ale taky s introspekcí, což je hodně zajímavé. A není náhodou, že potom mnoho těch meditačních prostor, wellness center nebo lázní pracuje právě s modrými tóny, protože ony pomáhají navozovat pocit bezpečí a sklidnění.
1: A takový pocit i hezkosti mám, když si vzpomenu na Srdce oceánu a Leonardo DiCapria, takže souhlasím.
2: A já věřím, že pocit hezkosti a radosti máte taky při poslechu Žen v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které miluji.

0: Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: čase. Mindset.
1: Syndrom hodné holčičky. Tak to je pojem, který v poslední době skloňujeme stále více, protože mnoho žen se potýká s tím, že neumí říkat ne, že se neumí vymezit a zkrátka snaží se být tou hodnou holčičkou, která plní očekávání jiných, a to na úkor sama sebe. A to je taky téma, které ještě dneska probereme v Ženách v čase na Rádiu Čas. A Leňa se tady už celou dobu potutálně usmívá, protože mi hlásila už dopředu. Já mám k tomu básničku. Tak to řekni, Leničko, buď hodná holčička a zarecituj nám.
2: My jsme právě nedávno měli to téma, nebo nějaké vnitřní téma, které nás nejvíc ovlivňuje, na jednom jogovém pobytu. A tam právě vznikla tahle báseň, tak jsem si říkala, že si dovolím vás oblažit takhle v Ženách v čase.
1: Pojď nás oblažovat.
2: A ona je trošku delší, takže začnu od půlky, takže teď si představte, že jste na tom poetickém večeru a už proběhla půlka básně a pokračujeme dál. A víte, co mě štve? Úplně nejvíc. Mateřská školka. Protože tam začala moje patálie s názvem Hodná holka. Ta hodná holka, co nikdy nesmí být moc, ta hodná holka, co poslouchá, je milá a všechno snese a nikdy neřekne dost. Ta hodná holka, co už ani neví, co to je být sama sebou. Ta hodná holka, co plete jiným ponožky, i když je samotnou, už dlouho nohy zebou. Ta hodná holka, co hledá v druhých ocenění, jenže teď už tady ta třídní učitelka není. A tak každý den přeju si, ať mou modlou není pochvala, ale odpověď na otázku, jak bych žila, kdybych se nebála.
1: Wow, Leni, tak to se ti teda povedlo. Ta básnička se mi teda fakt moc líbí a klobouk dolů před tvým rétorickým umem, ale je vlastně krásné, jak jsi to tam hrozně hezky obsáhla, že je to právě velmi často ten syndrom hodné holčičky na úkor sebe samých. Hmm. Že vlastně myslíme na ostatní, ale sebe potom ochuzujeme o ty základní prožitky, o naše emoce, o naše nacítění a že jdeme velmi často přes hranu toho, co je nám komfortní nebo co by pro nás minimálně bylo zdravé.
2: A hlavně taky, proč to děláme a jaký s tím máme výsledek, protože když se dlouhodobě popíráme, když dlouhodobě neděláme to, co chceme, tak to vede nejenom k tomu, že jsme nešťastné my, že můžeme mít klidně i nějaké zdravotní problémy, ale já tak sleduju a tak to i ověřuju, že potom není spokojené a šťastné ani to okolí, protože ta naše nálada se do toho prostě propisuje.
1: Což je vlastně hodně zajímavé, protože se ukazuje, že ženy, zpravidla ženy, mají problémy říkat ne a zažívají obrovské pocity viny při odmítání požadavku druhých. Ale ten paradox na tom všem je ten, že lidé, kteří mají právě zdravě nastavené hranice, nebývají okolím v dlouhodobém horizontu vůbec vnímáni jako méně oblíbení. Naopak děje se to, že často působí důvěryhodněji a jejich ano má větší hodnotu právě proto, že není automatické. Takže evidentně, my když se zbavíme toho syndromu hodné holčičky, tak nám to prospěje nejen na duši, na těle, na psychice, ale ono to prospěje i těm našim vztahům.
2: Připomnělo mi to krásný citát, že abychom mohli říct jasné ano, tak musíme umět říct jasné ne. A já doufám, že jasné ano řeknete zase příští týden pořadu Ženy v čase na Rádiu Čas. Těšíme se.
0: Ženy v čase? Na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
2: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem a ne jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.

chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vítání slunce při józe v korunách stromů. Návštěva empírového zámku. Kilometry stezek v nejkrásnějším parku se zookoutkem. Zpívající kolonáda a magický západ slunce u moře. Takhle vypadá léto v Karviné. Tak zbalte plavky, sedněte klidně i na kolo a nechte se překvapit, co skrytý poklad našeho kraje nabízí. www.karvina.cz
2: Hity, které milujete.

ty, které milujete. Rádio Čas. Žiju

Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
6: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem a ne jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti rád.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z, hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
2: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem a neb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Teď příběh nekončí a dále hrám a padám viac než stále.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: byl čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
1: Rádio Čas. Hity,

0: Radimem a Lenkou.
1: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
2: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. Ale jo, občas si zavijem, a ne jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: světlo.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.
1: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: No, tak bylo i lépe. Takže tak.
2: Vesmírná objednávka pro bíky, aby to bylo přesně i takové dny jsou a podobně. No ale jo, občas si zavijem, aneb jednou je hůř, ale doufám, že stokrát líp ve společnosti Rádia Čas. Každý všední den 6 až 9.

777 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.
2: No.

Hity, které milujete. Čas.

0: Kontroverzní hvězda české hudební scény Red Z hostem talk show Selfie s Táňou.
1: Měl jsem rád Black Sabbath a měl jsem rád jakoby temno a měl jsem rád horory, tak jsem to chtěl dát do té hudby.
2: Ty jste seděli u piva a jeden večer si řekl, tobě by slušela kožená kukla.
1: Dát si třeba tři pivka, ale jakoby nejvíc, aby ten koncert jako měl nějakou úroveň, no.
2: Řekni mi, jak člověk, který se narodí v takových romantických vesničkách, najednou
1: dělá tak neromantickou hudbu.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Relax.

podcast. Život plyne dál.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hit

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.